Tady je tvoje metropole. One Republic jsou americká kapela, která svými chytlavými melodiemi a energickými písněmi baví fanoušky po celém světě. Jejich hudba je jako ten kámoš, co ti vždycky přinese dobrý pocit a náladu. One Republic umí spojit pop s rockem a vytvořit písně, které si zamiluješ na první poslech. Připrav se na pořádnou dávku muzikantské radosti. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje

Tady je tvoje Metropole. A dneska se zaměříme na německého zpěváka jménem Michael Schulte. Jehož hlas a písně jsou plné emocí a energie. Michael umí propojit pop s nádechem folku. Vytváří skladby, které osloví jak srdcem, tak i uchem. Jeho hudba je jako pohodová jízda, na kterou se rád vracíš. Tak zůstaň naladěný, protože na Metropoli

Tady je tvoje metropole. A teď přijde holandský DJ a producent Rehab, který se s elektronikou pere jak mistr šermíř s mečem. Rychle, přesně a s grácí. Jeho beaty jsou plné energie a adrenalinu, takže tě rozproudí během vteřiny. Rehab to umí rozjet jak na festivalech, tak v klubech a jeho skladby jsou jako pořádná dávka zábavy a rytmu v jednom balíčku. Kdybys chtěl vědět, jak rozhýbat party, tak už to znáš. Zůstaň naladěnej, protože na Metropoli tě čeká víc tanečních zážitků.

přináší parádní hudební zážitek. Její hlas tě prostě zaujme, protože funguje jako sluneční paprsek na zamračený den. Poslouchat Lucii je jako mít kamarádku, která tě vždycky dostane do skvělé nálady. Tak zůstaň naladěnej, protože na Metropoli tě čekají další hvězdné.

Tady je tvoje Metropole. A teď pozor na mladýho rakouského talenta, co to s elektronikou fakt umí. Toby Romeo má v sobě tolik energie, že by mohl rozproudit i ospalý pondělí. Jeho beaty jsou jako pořádný energický nápoj pro tvůj mozek. Nabudí tě a nenechaj klidným. V jeho tvorbě se snoubí moderní zvuky s jemným citem pro melodii, což z něj dělá jednoho z těch, na které rozhodně stojí za to si dát pozor. Nestrácej se, další info přijde hned na

Tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Conana Graye, mladého zpěváka a skladatele, který svou hudbou kombinuje pop s osobními příběhy a emocemi. Jeho hlas je jemný, ale zároveň plný síly, což dělá z jeho písní opravdové zážitky. Conan je jako kámoš, co ti vždycky rozumí a přinese únik z reality do světa hudby, kde můžeš být sám sebou. Jeho styl je moderní, svěží a velmi autentický, což si rychle získalo fanoušky po celém světě. Zůstaň naladěný na Metropoli, protože máme...

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byly 3 hodiny.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: kdo chce úplný ticho, pracuje z domu. Kdo chce být mezi lidma a být tam trošku produktivnější, tak, tak jde třeba k nám. V New Yorku je příplatek $700 měsíčně za to, že do kanceláře vede okno. Největší poptávka je po nejmenších kancelářích, jo, kdy ty lidi vlastně chtějí být sami, ale zároveň mezi někým. Jo, já si myslím, že každý podnikatel, který to nehraje úplně opatrně, tak, tak zahraje pár tahů, který ho dovedou do neúplně příjemných situací. Ta investice, kterou jsem do toho dal, nemá v podstatě šanci na návratnost. No, já protože jsem si prošel leda s jakýma situacema, tady syndromem vyhoření taky, jo, je i fajn prostě vystřídat víc partnerů.
1: A ty třeba, kdyby ses měl popsat jako sám sebe, jako šéfa, tak jaký jsi šéf?

0: Hezký den, dámy a pánové, vítám vás u další epizody podcastu Hana jede a mým dnešním hostem je podnikatel a kreativec Radek Holík. Radku, ahoj, vítám tě u nás.
1: Ahoj, díky za pozvání.
0: Tak ty jsi společně se svým kolegou založil v Olomouci coworkingové centrum Volt, tak by mě napadlo, nebo možná pro lidi, kteří to třeba tak úplně neznají, co to vlastně znamená, to coworkingové centrum nebo coworking?
1: Já jenom teda na začátek řeknu, že jsem to nezaložil s žádným kolegou, ale že jsem to založil sám. A coworkingový centrum je v podstatě prostor, ve kterém sdílíme společnou kancelář a zároveň můžeme si dovolit mít jakoby služby, které si jednotlivě dovolit nemůže. Takže máme nějakou zasedačku, máme nějaký jako obslužný prostory, samoobslužnou kavárnu a tohle všechno vlastně patří k tomu jednotlivému místu a ten člověk se o to nemusí starat.
0: A pro koho je ten, pro koho je prostor vlastně určen, nebo kdo je nejčastějším, řekněme, návštěvníkem, který využívá tyto služby?
1: Ty coworkingy třeba i ve světě jsou jako různě zaměřeny, tak jako jsou různě zaměřeny kanceláře, takže ten náš je zaměřený hlavně na kreativce, na lidi kolem technologií, takže podle toho tam máme i jako skladbu těch členů, takže jsou to typicky designéři, ajťáci, programátoři, lidi kolem marketingu, videa, prostě kreativci všeho druhu.
0: A odkud vlastně přišla ta idea, kde se to vzalo? Inspirovala se třeba někde v zahraničí v rámci toho konceptu?
1: No úplně původně to vzniklo tak, že vlastně v agentuře Renci, ve které já působím, tak jsem zjistil, že máme víc míst než máme lidí a byl pro nás na začátku poměrně drahý nájem, tak jsem přemýšlel, jak to vyřešit. Vyřešili jsme to tak, že jsme zavolali lidem z našeho oboru, jestli by náhodou nechtěli sedět s náma. Věděli jsme, že třeba dělají z domu. No a podařilo se nám takhle domluvit, myslím, se třema lidma nebo se čtyřma a ti potom vlastně u nás jakoby fungovali, platili si místo a dělali si na svých projektech. A celý to fungovalo poměrně hezky, protože jsme nacházeli pak i nějaké paralely v tom, jako v té spolupráci, nejenom v tom společně někde sedět, ale i tvořit nějaké projekty dohromady. No a tak jsem vlastně přemýšlel, jak to posuneme dál, aby už to nebylo o tom, že nám zbyly tři místa, které vlastně pronajímáme, ale o tom, jak ten koncept jakoby uchopit, aby byl funkční jako ve větším měřítku. A když jsem začal dělat jako pořádnou rešerši k tomu, tak jsem objevil, že jsem objevil něco, co už objevil někdo přede mnou. A to je vlastně koncept coworkingových center. To první vzniklo v roce 2005 v San Francisku. A zjistil jsem, že teda jsou jako různý přístupy k tomu, jak ten prostor uchopit, ať už formálně nebo méně formálně. A abych to dokázal udělat dobře, tak jsem si jich poměrně dost objel. My jsme byli, to bylo tehda, možná na to znavazoval, to bylo tehda s mým kolegou, kterýho jsem poprosil, to byl vlastně designer z Renci, jestli by se mnou nejel do New Yorku, tak jsme jeli vlastně objíždět coworkingy tam. Tam jsme strávili asi 14 dní, byli jsme asi v 15-17 coworkingových centrech. A jednak jsme si některý objížděli, jednak jsme si některý zkoušeli, hledali jsme, co nám na tom vyhovuje a samozřejmě jsme to museli potom uspůsobit nějakému svému rozpočtu, ale vlastně jsme jako objížděli různé typy. A od těch úplně punkových, kdy v podstatě coworking je prostor, ve kterém mám naházený židle a nad tím ceduli coworking, až po nějaký vývork, který jako je světově známý jako provozovatel coworkingových center, kde se investují obrovské peníze. A tohle všechno jsme objížděli, pak jsme byli ještě v Berlíně, v Londýně, jako v různých dalších městech a už jsme tu ideu začali tvořit v Olomouci jako na vážno.
0: No, když tak poslouchám, tak přece jenom New York, Berlín a Olomouc, je tam určitý jako rozdíl. Jaké byly vlastně ty začátky? Neměl jsi třeba strach o to, zdali bude v Olomouci zájem?
1: Strach jsem neměl, respektive věděl jsem, že to bude nějakou dobu trvat, jenom jsem nevěděl, jak dlouho. Já jsem měl zkušenost tím, že jsme právě tím, že jsme si toho docela dost objeli, tak jsem věděl, že to různě trvá různě dlouho. Jo, třeba v Praze byl první Impact Hub, kterému to trvalo 5-7 let, než Pražáci pochopili, že je lepší chodit do coworku, než třeba do kavárny, nebo být doma. A pak už se to najednou rozjelo a vzniklo tam těch center spoustu. Jo? Takže my jsme věděli, že to bude trvat, protože jsme prostě nějací první pionýři, i když v Olomouci už jeden menší kovork je, tak nepotřebuje třeba takovou členskou základnu, aby byl obsazený. Takže tam jsem akorát byl překvapený, jak dlouho to trvalo, ale nakonec se to vlastně podařilo podle plánu.
0: Podařilo se to rozjet a ty jsi zmiňoval vlastně i klasické kanceláře, tak kdybych se zeptal na ty rozdíly, protože někdo, kdo třeba u vás nebyl nebo obecně v coworku nebyl, tak si řekne, hele, jaký jsou vlastně ty rozdíly mezi klasickou kanceláří a tou sdílenou?
1: Tak takový základní rozdíl je podle mě ta flexibilita, že pokud se rozhodneš, že zítra chceš mít kancelář, tak to pravděpodobně nezvládneš, je tam nějaká rezervace, je tam nějaká výpovědní lhuta. Někdy ty kanceláře jsou vybaveny, jindy si to vybavení musíš zajistit, takže u nás to typicky funguje, takže se někdo rozhodne a druhý den si jde třeba na jeden den to vyzkoušet a třetí den už má v podstatě členství. No, takže, a to stejný, když to chce ukončit, my máme tuším 30-denní výpovědní lhutu, takže a pokud tam je někdo náhradník, tak se to dá ještě zkrátit. Jo, takže je to poměrně jako hodně flexibilní. To stejný s tím jakoby růstem, jo. Máme tam několik týmů, kdy začal jeden, dneska jsou dva, tři, čtyři lidi a pro ně rozšiřovat ty prostory, dokud jsme ještě nebyli obsazení, bylo jako velmi jednoduchý. Prostě druhý den potřebuje druhou židli. Jo, když to v kanceláři, buď to vezmeš zbytečně velký na začátku, anebo později je to pro tebe malý. Takže v tomhle ještě je ten rozdíl. No a pak taky v tom, že tam je jako mnohem větší diverzita, že nejsou to vlastně jenom kolegové, ale že to jsou lidi z oboru nebo z příbuzných oborů. Proto my vlastně máme to vztažené na tu kreativu a ty technologie, aby ti lidi si mezi sebou jako měli možnost hodně nabídnout. Jo, pokud jsou z přídavných nebo z příbuzných oborů, tak aby mohli spolupracovat dohromady. Takže to je ještě možná takový další rozdíl.
0: A dá se říct, že může být třeba kovod jakýmsi podhoubím i pro startupy nebo případně nějaké nové projekty, taková vlastně líheň nových jako nápadů a projektů?
1: Ono se to poměrně jako často děje, že už nám odešlo řádově třeba 4-5 týmů, který se i třeba dali dohromady u nás, sformovali se do nějaké jednotky, která už je soběstačná a vlastně chodí k nám třeba jenom na akce. Už tam nejsou jako členové, že by tam měli místa, už mají svoje kanceláře, ale jako určitě tohle je ideální prostor na to, aby se někdo s někým spojil a na ten začátek jako dokážeme i hodně poradit, jo, potřebuješ fotografa, řekneme ti, potřebuješ někoho, kdo ti udělá stránky, řekneme ti, jo, takže je to na ten začátek, si myslím, že je to docela optimální prostředí.
0: Přesto by možná leckoho mohlo napadnout, že naopak nevýhodou těch sdílených kanceláří je právě to, že je tam poměrně asi větší ruch, anebo je tam nějaké omezené soukromí. Tak jaké jsou třeba tvé zkušenosti tady s tím?
1: Těch přístupů je poměrně dost, jak to řeší jednotlivé coworky, od toho, že dělají samostatné kanceláře třeba pro 2 až 4 lidi, až po coworky, které jsou třeba jako jeden velký open space. My jsme tohle řešili takovou nějakou kombinací, to znamená, máme 4 open spacey, kdy ale jsou omezeny po 10 lidech. Jo? To znamená, ti lidi tam samozřejmě nejsou non-stop, takže takový obecný pravidlo je, že tam je nějakých 50-60% lidí najednou a takže kolem sebe máš třeba další 4-5 lidí, jo, takže to není nějaký velký počet, ale jako obecně platí to stejný, co u jakýchkoliv jiných kanceláří, pokud prostě vás je 10 v jedné místnosti, musíte být k sobě ohledu plní, abyste mohli fungovat. Všichni najednou si nemůžete pustit každý jinou hudbu, prostě je potřeba se nějakým způsobem dohodnout, ale myslím si, že to je to, za čím právě ti lidi chodí. Jednak za tím prostorem jako takovým, ale druhák právě to, aby byli mezi těma lidma. Takže kdo chce úplný ticho, pracuje z domu. Kdo chce být mezi lidma a být tam trošku produktivnější, tak jde třeba k nám.
0: Kolik stojí třeba pronájem takového místa v coworkingovém centru, jako je to vaše?
1: U nás máme vlastně 2 typy členství. Jedno stojí 4242 a je to vlastně fixed desk, to znamená, je to vyhrazený pracovní místo. A pak máme za 1442 a to je to máme nazvaný jako sámoška a to je vlastně takový prostor, ve kterým je takový polopracovní. Je to takový hybrid mezi kavárnou a pracovním prostorem. Většinou tam ti lidi chodí třeba jenom na pár hodin si něco vyřídit, být mezi lidma, udělat si tam nějakou schůzku, ale není to jako úplně plnohodnotné pracovní místo. Takže je to takový něco mezi tím. Takže tyhle dva typy členství máme.
0: Mě právě v souvislosti tady s tím tématem napadalo, jak třeba může působit vlastně prostor sdílené kanceláře pro nějaké návštěvy nebo třeba obchodní jednání.
1: Myslím si, že, nebo mám to i potvrzení třeba ze své strany, že to působí jako velmi dobře. Pokud člověk dělá třeba sám na sebe a chce si dát schůzku, tak má v podstatě možnost kavárny. Případně, když má kancelář, tak může mít tu kancelář, ale už tam zase nemá třeba nějakou kavárnu nebo nějaký zázemí. Neviděl jsem zatím nikoho, kdo by to sám na sebe takhle měl. A to prostředí působí na lidi velmi dobře, to, že je tam nějaký ruch, to, že je tam jako vždycky připravená kavárna, tak působí jakoby dobře. Takže hodně lidí to obdivuje, ten prostor, takže je to takový potěšující, když vlastně ten small talk na začátku toho obchodního jednání je o tom, co dřív ten objekt byl a proč jsme to předělali a jak se nám tam pracuje a tak.
0: Když se zeptám obecně na vývoj, to znamená, máš třeba pocit, že ten coworking může být budoucností nejenom nějakých freelancerů nebo třeba malých pracovních jednotek, ale také velkých firm?
1: Ono, už ty hybridní modely jako fungujou, konkrétně třeba ten WeWork, o kterém jsem mluvil, tak ve světě se tomu věnuje poměrně často. Těch poloh je tam poměrně hodně. Jedna z nich je, kdy je pětipatrová budova plná kanceláří, která má jedno patro jako takovou zábavní zónu, čili cowork. Je to prostě nějaký open space, jsou tam nějaké malé zasedačky, je tam nějaká kavárna a těch pět pater těch kanceláří v podstatě sdílí tady ten společný prostor, to znamená, když chtějí být mezi lidma, tak jdou tady do něj. A to je jakoby jeden model, tam potom typicky fungují třeba i ty korporáty, které 2-3 patra z toho mají a chtějí, aby ty jejich lidi se potkali s jinýma lidma a vlastně mají takový jako společný prostor. Pak jsou i korporáty, které si v podstatě něco podobného tvoří, ale ty hranice už se jakoby stírají mezi tím, co je kancelář a co je cowork. Jo, myslím si, že to ani není úplně důležité, to pojmenování. Typicky třeba Avast, který hodně investuje do vlastních kanceláří, má tam i možnost jako příchodu v podstatě nějakých externistů a tak, takže už se to stává takovým jako hybridním modelem a ty kanceláře rozhodně nejsou jenom o skleněných příčkách, ale jsou tam prostě i odpočinkové zóny a tak dále, takže jako už se to trošku jako spojuje ty světy.
0: A dalo by se třeba říct, zdali jsou nějaké trendy v rámci těch coworků, jestli je třeba větší poptávka po nějakých menších zasedačkách, nebo naopak jsou více poptávané ty jednotlivé vlastně stoly, či pracovní místa, nebo naopak nějaké ještě větší prostory pro setkání, protože samozřejmě, a to je mimochodem i záležitost vlastně Voltu, že tam pořádáte i různé akce mimo pracovní, tak zdali se to nějak vyvíjí i v rámci toho prostoru jako celku.
1: Největší poptávka je po nejmenších kancelářích, jo, kdy ty lidi vlastně chtějí být sami, ale zároveň mezi někým. Nám to úplně jako ta architektura neumožňuje mít vlastně nějaký takovýhle prostor a navíc to ani není ten směr, kterým bychom se chtěli vydat, ale ve světě je to jako nejběžnější. Tam je potřeba akorát se potom jakoby smířit s tím, že my, teď myslím jako v rámci České republiky, jsme zvyklí na úplně jiný standard kancelářského prostoru, co se týká místa, co se týká světla, než je třeba běžný v tom New Yorku. V New Yorku je příplatek $700 měsíčně za to, že do kanceláře vede okno. My si nedovedeme představit, že bychom měli kancelář, ve kterém okno není. Jo, je to samozřejmě daný tím, že ty výškové budovy jsou poměrně široké, pozemky jsou tam drahé, to znamená, je tam hodně kanceláří, které jsou vlastně v tom vnitřním bloku a tohle třeba u nás neexistuje, nicméně to, že se kanceláři budou nazývat prostory, které mají 2x3 metry, což u nás je v podstatě prostor pro záchod, tak je úplně běžný. Jo, ti lidi takhle sedí tam třeba jenom dva, mají tam fakt jenom stůl a skleněny příčky kolem sebe, ale mají tam vlastně jakýsi svoje soukromí. Jo, samozřejmě v uvozovkách, ale minimálně se můžou bavit, aniž by někdo slyšel a tak dále. A tohle je jako trend, který určitě semka přijde a zároveň je to jedna z možností, jak vlastně ten coworking jako učinit ekonomicky schopným. Jo. Kdy jsou v podstatě velkorysí společný prostory, poměrně malý ty pracovní. My to máme trošku jinak.
0: A z tvého pohledu umí už nejenom Olomoučani, ale Češi obecně využívat právě tyto sdílené kanceláře, sdílené prostory v rámci práce?
1: Tak postupně se to učí, samozřejmě na těch menších městech teprve vznikají. My jsme pořádali sraz provozovatelů coworkingových center v rámci České republiky, takže nám do Olomouce přijeli asi 30 lidí z celé republiky. A bylo vidět, jakoby, jak je rozdíl většího a menšího města, jo? Že v těch menších městech se na to ti lidi teprve připravujou. Je poměrně složitý jim vysvětlit, že to je placená služba, která v podstatě nahrazuje něco, co měli do té doby zadarmo. To znamená kavárnu nebo home office. Jo, to je typický substituent. Málo kdo jde z kanceláře do coworku. Jsou takový, třeba mají to moc velký, nebo se o to nechtějí starat, ale většina lidí jde jakoby z té volné nohy. Takže v podstatě něco, za co nebyli zvyklí platit, i když samozřejmě teoreticky, protože i v té kavárně se musí člověk něco dát, jinak ho vyhodí. A tak se dneska stává jako placenou službou, ale zase by tomu měl odpovídat ten servis. Takže postupně se to učí, čím menší město, tím díl to ještě bude trvat.
0: Rozumím. Já jsem trošku naťuknul i ty akce, čili možná pokud bys nám třeba přiblížil, co všechno, řekněme, po práci se ještě může vlastně udávat v rámci té komunity.
1: My jsme těch akcí dělali vlastně do předloňského roku poměrně hodně, ať už jsme je sami tvořili, nebo jsme je hostovali, nebo jsme se na nich nějak spolupodíleli. Podle toho, kdo za náma s čím přišel a jakou měl představu. A my jsme napočítali, že jich bylo kolem 120 ročně. To znamená, zhruba každý třetí den byla u nás nějaká akce a měli jsme to zase vstažené jakoby tematicky, jo. To znamená, bylo to takový pracovně odpočinkový, byly tam u nás různé kurzy kaligrafie, byly tam u nás různé vzdělávačky kolem té kreativy, technologií, jo, takže různé přednášky, školení, workshopy, pořádali jsme startup víkend několikrát u nás. A myslím si, že to bylo fajn jako oživení, i že v podstatě v té době se v Olomouci toho pracovně moc nedělo. Volnočasově samozřejmě jo, ale takový ty jako odborný vzdělávací věci tady moc nebyly, takže my jsme se to snažili trošku pokrýt. Pak do toho samozřejmě stoupila korona, takže jsme všechny akce, ostatně jako úplně všichni v tom daném roce rušili, přeplánovávali a taková naše jakoby hlavní akce, kterou děláme, ten Fuck Up Night, tak vlastně proběhl s téměř dvouletým zpožděním po 4 odsunutých termínech až teďka na podzim, takže teď se zase postupně jako vracíme k tomu, že nějaké akce začínáme pořádat a doufáme, že nám je zase nezruší.
0: No, ta akce Fuck Up Night je určitě zajímavá a mě by zajímalo, jestli ty jsi byl taky třeba speakerem na některém z ročníků a pokud ano i ne, to momentálně samozřejmě diváci a posluchači nemůžou slyšet, tak vzpomněl bys si třeba na nějaké své vlastní fuck upy, které třeba se ti vybaví takhle na první dobrou.
1: No, ten Fuck Up Night je vlastně úplně skvělá akce, já jsem se s tím seznámil v Praze, pak jsme oslovili vlastně Tomáše Studeníka, který ty akce tady pořádá, ten nám pomohl, myslím, jednu nebo dvě akce jakoby uspořádat. A co se týká mě, tak já jsem jako stabilně náhradní speaker. Jo, to znamená, ten organizační tým náš, který to připravuje, tak ví, že pokud na poslední chvíli se stane nějaký fuck up a nějaký speaker nepřijde, tak tam půjdu já. To znamená, mají vždycky takový backup a zatím se nám to ještě nestalo, takže zatím jsem ještě nevystupoval, jenom tu akci třeba uvedu.
0: A měl bys o čem mluvit?
1: Já si myslím, že jo. Já si myslím, že každý podnikatel, který to nehraje úplně opatrně, tak zahraje pár tahů, který ho dovedou do neúplně příjemných situací. Takže si myslím, že bych měl o čem mluvit. No.
0: A prozradil bys aspoň nějaký takhle třeba lákadlo na to, kdyby ses potom dostal na pódium?
1: No, tak ono samozřejmě to nemůžu prozradit všechno, abych ještě pak měl o čem mluvit, ale v podstatě největší fuck-upy byly vždycky přehnané očekávání, špatné rozpočtování, jo, třeba konkrétně k Voltu, kdy jsme se dostali na pětinásobek investice, kterou jsme plánovali, což člověk jakoby úplně nenosí v peněžence, takže jsme to museli nějak vyřešit, nebo kdy jsme se rozloučili s mým obchodním partnerem tak rychle, aby to bylo bezbolestné, že jsme zjistili, že nemáme kanceláře a Volt ještě nebyl dokončený. Takže jsme skončili u mojí mámy v galerii, jako kde jsme každý víkend museli uklízet stoly, protože se tam konaly akce a strávili jsme tam takhle 2 měsíce, takže já myslím, že bych určitě našel jako spoustu situací, do kterých jsem se úplně dostat nechtěl.
0: A podobné příběhy vlastně sdílí ostatní speakři, kteří se za normálních okolností každoročně si jdou vždycky do Olomouce.
1: Je to tak, no. My vlastně to máme postavené tak, že my neříkáme, že to je přehlídka lidí, kterým se v životě nedaří, ale že to je o tom, že lidi, kteří jsou úspěšní a jsou šikovní ve svých oborech, tak aby ukázali, že to tak není vždycky. To znamená, aby se s tím člověk mohl ztotožnit a říct si, ale nejsem jediný, komu se občas fakt něco jako nepovede a je to prostě běžná součást toho života. A samozřejmě jsou speakři, kteří o tom dokážou mluvit tak, že je to lagrační, kdy to prostě ty lidi pobaví, ale vždycky tam musí být ten odstup toho času. Jo, prostě pokud se tím minulý týden něco fakt jako zásadně pokazilo v tvém životě, tak ten nadhled nemáš, ale pokud je to 3-5 let, tak prostě už to bereš jako jinak. No. A o tom vlastně ten fuck up je. Aby ti lidi ukázali, že vždycky to není dobrý a zároveň, že se z toho dá nějak ponaučit nebo se tomu příště třeba vyhnout a udělat nějaký jiný.
0: No jasně, já s tebou souhlasím. Jako rozhodně neznám žádného úspěšného člověka, který by řekl, že si neprošel nějakou krizí nebo něčím, co prostě spackal, co se mu nepovedlo. Takže to si myslím, že je fajn, když to potom sdílí a skutečně ukazují, že to není jenom ta zlatá krásná cesta naleštěná, že všechno se daří, ale že skutečně jsou tam i takový ty trny na té cestě. Takže to si myslím, že je důležité. A napadá mě s tím spojená otázka, co vlastně pro tebe znamenají chyby?
1: Chyby? Já mám takový pravidlo, že když udělám nějakou chybu poprvé, nebo kdokoliv v mém okolí, tak je to v pořádku. Když ji zopakuju, tak jsem idiot. To znamená, chybám jako takovým se podle mě vyhnout nedá, ale dá se vyhnout tomu, aby je člověk opakoval. Jo, takže to je taková pro mě jako důležitá věc, abych se nebál jako zkoušet nové věci, ale dvakrát vstupovat do stejné řeky s očekáváním rozdílného výsledku za mě nedává smysl. Takže chyby jako takový pro mě znamenají to, že nedosáhnu toho, co jsem chtěl, nebo to stojí větší úsilí, nebo se mi nevrací energie, kterou jsem čekal, že se mi bude vracet, takže to jsou chyby, ale nechci za žádnou cenu opakovat. Nevadí mi je dělat, ale nechci opakovat.
0: A jsou podle tvého názoru chyby potřebné k tomu, aby člověk mohl být potom úspěšný?
1: Tak tomu se asi vyhnout nedá. Jsou jako různé názory, jestli je lepší chybu zažít nebo a poučit se z ní, nebo se jí rovnou vyhnout. Za mě je lepší se chybám vyhnout, ale není to možný podle mě se vyhnout všem chybám, takže tak.
0: Jasně, takže v ideálním případě, když už se stanou, tak se poučit a mít vlastně zkušenost.
1: Jasně, no.
0: Mimo to, ty jsi teďka velice aktivní na tom poli, samozřejmě pracovním a velkou část tvého času zabírá Renci Design, což je vlastně firma, kterou vlastníš a provozuješ. Tak mohl bys nám nějak v krátkosti popsat, čím se zabýváte právě v Renci?
1: My se zabýváme tím, že propojujeme obchod a design. To znamená, typickým naším zákazníkem je silná, úspěšná firma, která ale neměla prostor, čas, kompetence na to se starat o svůj zevnějšek. Takže my se staráme o to, aby jejich služby byly přehledné, aby jejich logo vypadalo dobře, aby zaměstnanci se ztotožňovali s tou značkou jako takovou a vlastně tomu přizpůsobujeme potom všechny nástroje. Takže tvoříme loga, vizuální styly, grafické aplikace, tiskoviny, webové stránky. Všechno, co tu firmu vlastně reprezentuje na venek.
0: Z toho, jak to popisuješ, tak mi připadá, že vaším nejčastějším klientem musí být, řekněme, podnikatel nebo firma, která má ředitele v věku třeba mezi, nevím, 45 a 65 roky. Umí výborně dělat biznis, ale třeba na takové ty grafické, marketingové věci už třeba tolik není.
1: My máme různý, jako určitě je to tak, jak říkáš, že tohle může být náš typický klient, pak máme typického klienta vlastně, protože je to 30 let od revoluce, tak vlastně začíná střídání stráží, takže docela často se nám objevuje to, že vlastně mladá generace už se aktivně zapojuje do řízení firmy, to znamená druhá generace, jo, synové, dcery, tatínku a maminek podnikatelů, kteří začali prostě po revoluci, tak se chopí toho kormidla a vlastně zjistí, že ta prezentace je jakoby na škodu. Jo. Tam jsou dvě roviny. Jedna je, že my to, co my děláme, můžete firmě pomoct. A druhá věc je, že když to mají hodně špatně uchopeny, tak jim to spíš jakoby ubírá. Jo. To znamená, je to jakýsi handicap. Když přijdeš na firmu, která má 15 let starý stránky, tak první, co tě napadne, jestli ještě funguje. Ne, jestli jsou dobří, jestli jsou rychlí. A jestli vůbec ještě fungují, když mají takovouhle prezentaci. Jo? Je to tak, jak my jsme zvyklí prostě přemýšlet. A myslím, my jako moje a mladší generace. A to může být jako velkým handicapem. Takže jednak to totožení s tou značkou uvnitř ve firmě, ale druhá i to vnější prostředí.
0: A jakou roli vlastně hraje teďka v dnešní době ta prezentace, jednotný vizuální styl a obecně tady ty prvky marketingu?
1: My poměrně málo pracujeme s firmama, které jsou úplně na začátku. Protože si nemyslím, že by první věc, do které měla firma investovat, byly ty naše služby. Jo. Nejdřív potřebuješ dobrý lidi, potřebuješ dobrý produkt nebo službu. Do toho by firma měla investovat, ale pak se dostane do jakýsiho bodu zlomu, kdy už ty věci, které my děláme, jí můžou jako otevřít pole pro další růst. Jo. My pracujeme s firmama, které mají 20 až 500 zaměstnanců, dejme tomu, prostě máme ten rozptyl poměrně velký a tam už potom vlastně ta značka se dělí mezi každého toho člověka, jo, to znamená, když si jeden zaměstnanec nebo jeden podnikatel, který je sám, nechá vytvořit logo, webové stránky, tak to zaplatí celý, ale když už má ta firma 100 lidí, tak se na to jakoby složí, jestli mi rozumíš, jo, to znamená, že to reprezentuje všech těch 100 lidí, ale platilo se to jenom jednou. A tam potom už je jako síla té značky, kdy ti lidi mají firemní oblečení, mají firemní auta, mají webové stránky, mají profily, Facebooky, nevím, jaký další kanály. A všichni reprezentují pod stejným týmem a tam to potom jako dostává nějaký multiplikátor, kdy to té firmě prostě vydělává peníze a pomáhají být známá vůči potenciálním zaměstnancům a pak samozřejmě vůči obchodním partnerům.
0: A dá se třeba hovořit o nějakých chybách, které se opakují, které třeba firmy, nebo často se s nimi setkáváš jako u různých firm, a že jim skutečně třeba něco chybí nebo nemají to doladěný a opakuje se to často?
1: Tak co se opakuje často je to, že vlastně ty věci vznikají v nějakém čase. Jo? Já tomu samozřejmě rozumím, ale na druhou stranu potom není úplně dobrý výsledek. Na začátku udělá logo nějaký synovec, někoho, nějak se to prostě udělá. Pak ta firma trošku třeba zesílí, tak si nechá udělat profi webové stránky. Pak zjistí, že teda budou sponzorovat nějaký fotbalový klub, něco, tak si udělají nějakou plachtu. A teď neví, co na tu plachtu dát, tak nad tím sedí celý management a vymýšlí, co tam teda dáme, jak se budeme komunikovat na venek a tak dál. A vlastně to, co potom my zjistíme, když dáme všechny ty věci dohromady, že vypadá to, jako kdyby to bylo 10 různých firm. To znamená, nefunguje tam to, že by člověk se s tou značkou potkal 5krát a zapamatoval si ji, protože pokaždé ta značka vypadá jinak. Takže sjednotit to je to v podstatě nejlevnější, je to rozhodně levnější, než si koupit nový vozový park, ale za mě je to jako velká chyba v té prezentaci, protože pokud uvidím 5 různých přístupů, tak si to pod jednu značku nespojím a nefunguje to vlastně tak, jak by mohlo.
0: Uvědomují si to třeba firmy, že je potřeba v dnešní době právě přizpůsobovat ten jednotný vizuální styl, aby to vypadala ta firma dobře navenek, anebo je to třeba o tom, že musíte trošku jako ponouknout tady k tomu kroku?
1: Určitě jsou firmy, které musíme ponouknout a ukázat jim to, protože zase je potřeba vnímat to, že ty firmy mají úplně jiné obor činnosti. Jo, to znamená, řeknu, firma v oblasti strojírenství se zabývá úplně jinýma oblastma, než je ta naše. Dost často ty firmy ani třeba nemusí řešit obchod, protože mají odbyt daný třeba v zahraničí, mají smluvní partnery, který od nich berou stále, takže nikdy neměli jakoby důvod k té vlastní prezentaci do doby, než se stala 2-3% nezaměstnanost a vlastně firmy se začaly prát o zaměstnance. Takže zase najednou museli začít komunikovat, i když ne B2B, ale v rámci potenciálních uchazečů. A v ten moment zjistili, že to třeba ostatní nemají stejně a někdo je v té rovině, že už to poznal, už to potřebuje. Někdo je v tom, že jenom neví, proč mu to nefunguje a někoho navedeme a někomu jenom jakoby odbavíme tu poptávku.
0: A byl by si schopný třeba uvést nějaké příklady dobré praxe? Můžou to být samozřejmě i vaši klienti, kde je třeba fajn se inspirovat, nebo kde se případně někdo může podívat na to, jak vypadá výsledek vaší práce?
1: Jo, my máme, klasicky máme webové stránky teda, pracujeme zároveň na nových, abychom nebyli Kovářova kobyla, ale myslím si, že zavčas děláme na nových a tam máme vlastně případové studie z různých oborů, kde se vlastně člověk může podívat, jak jsme přistoupili v různých oblastech. My už fungujeme devátým rokem a máme už poměrně těch referencí hodně, takže je dobrý vidět to, jak to funguje ve zdravotnictví, jak to funguje ve strojírenství, jak to funguje ve stavebnictví, všude tam máme jakoby zpracované ty případové studie, protože typicky vlastně ta firma řekne, tohle není nic pro nás, to je pro ty v tom jiném oboru a to si o sobě navzájem myslí hodně firem, ale u nás je potom už vidět, že se to dá udělat téměř už v každém oboru, už jsme dělali jako ve většině snad možných, takže tam potom ten příklad té dobré praxe, aspoň doufám, jako vidět na těch jednotlivých studiích.
0: Mohl bys prozradit, co třeba chystáte ještě do budoucna, protože jsme se před rozhovorem bavili, že samozřejmě pořád to máš v hlavě nějaké nápady, tak co třeba v rámci Renci ještě chystáte?
1: Tak v rámci Renci my jsme udělali poměrně důležitý krok v loňském roce, kdy jsme vlastně přešli na trošku jiný způsob řízení, to znamená od toho přímého do nějaké manažerské struktury, takže vlastně se tam provozním ředitelem stal můj kolega Jakubitka a to nám umožnilo vlastně začít trošku růst, to znamená nejenom co do kvality té služby, ale i co do třeba geografického rozsahu. Takže jsme se pustili do brněnského regionu, nebo respektive jihomoravského, budeme působit i v Praze, pravděpodobně v příštím roce. Samozřejmě korona nám ty věci trošku posunula, ale není to tak, že bychom neměli klienty v Praze, ale nefungujeme tam fyzicky, takže já bych chtěl určitě otevřít kanceláře i v Praze, nejpozději v příštím roce. A co se týká nás, tak pro mě ten design je vlastně ten středobod jako té firmy a ta největší přidaná hodnota, která má i obrovskou perspektivu, protože není strojově nahraditelná, kreativa a design prostě aspoň, myslím si, že v mojí blízké budoucnosti jako nebude strojově nahraditelná, na rozdíl od spousty jiných oblastí a zároveň je to taková hezká lidská přirozenost, jako být tvůrčí a vytvářet ať už funkční nebo esteticky koncepty, takže to je to, čemu bychom se chtěli věnovat a chtěl bych se posunout i do průmyslového designu. To znamená, aby to nebyla jenom ta grafická nebo online, aby to nebyly jenom fotky, ale aby to byl i výrobek jako takový, protože my dneska už hodně třeba pracujeme s obalovým designem, ale chtěl bych, aby jsme to posunuli ještě o tu úroveň samotného návrhu toho výrobku.
0: Všechny tyto kreativní činnosti tvoří kreativní lidé, kreativci. Jak je náročné třeba sehnat kvalitního člověka, který bude mít dobré nápady a bude potom moct pracovat na těch zakázkách, o kterých jsi mluvil?
1: Pokud by někdo se rozhodl, že bude zhánět kreativce a bylo to jeho okamžité rozhodnutí, tak si myslím, že to bude poměrně těžký úkol.

0: ale je to vlastně vojenská pekárna, restaurovaná. A takže prostředí je jedna věc a druhá věc potom samozřejmě projekty a přístup k ním. Jo? To znamená, ty výsledky jsou vlastně to, čeho ten potenciální kreativec chce být potom součástí. Takže oni se podívají na případové studie a řeknou si, na těchto projektech bych buď chtěl nebo nechtěl pracovat. A to je to určující. A pak už samozřejmě řešíme ty faktické věci, peníze, pracovní době a jak často se uvidíme fyzicky, jak často online, ale to hlavní je, v jakém je to prostředí, možná ještě teda jsem opomněl, jaký jsou tam lidi, ale to stejně člověk zjistí, až někam nastoupí. A jaká je vlastně ta práce a ten výstup, na čem já se budu podílet. To jsou za mě jako tři nejdůležitější věci, kterými se ten kreativec zabývá a proto jako musím říct, že jsem docela rád, že se nám daří že jednoduše, ale relativně snadno najít jako do týmu další šikovný lidi a proto i ten tým jako pořád rozšiřujeme, protože vidíme ten potenciál toho místa a toho trhu a těch lidí, kteří tady jsou a chceme jim dát vlastně ideální podmínky pro to, aby mohli ten svůj talent vlastně dostat do světa a realizovat, no.
1: A když to lehce otočím, co je pro tebe naopak nejnáročnější, nebo co je pro tebe taková největší výzva v rámci toho biznisu?
0: No, možná to, aby jako najít tu hranici biznis a najít tu hranici jakoby výsledek, talent, to jsou takové hranice, že vlastně konkrétně kreativní centrum Vol 42 je v podstatě koncipovaný tak, aby bylo ekonomicky vyrovnaný. To znamená, ta investice, kterou jsem do toho dal, nemá v podstatě šanci na návratnost. Jo. Jenomže takhle samozřejmě nejde dělat všechno, protože jinak by člověk na ty investice neměl. Takže nejtěžší je jako najít ten balanc toho, kdy ještě si řekneme, ještě se tomu budeme věnovat i nad rámec třeba té zakázky, a kdy už je potřeba zase se na to dívat střízlivýma očima a říct, měli jsme na to nějaký čas, nějaký rozpočet, protože v tom našem oboru neexistuje konec. My nikdy nebudeme jakoby hotoví ani se značkou, ani s webovými stránkama, ani s jakýmkoliv designem. Vždycky to člověk může vylepšovat, takže najít tu hranici, kdy už to musíme jako realizovat a pak třeba i ve spolupráci s tím klientem to pak dlouhý roky třeba vylepšujeme, jo? Ale najít takový ten moment, kdy už je to, že už je to fakt mnohem lepší, než co to bylo a vylepšovat by to šlo jako iteračně neustále, tak to je možná takový moment, který je náročný.
1: Stává se, že třeba s těmi klienty, kterým jako jednorázově pomůžete, pak navážete třeba nějaké dlouhodobější partnerství a spolupracujete i třeba jako v hledově?
0: Je to jako naprostá většina těch klientů. Samozřejmě se to mění v čase, ať už na naší nebo na klientské straně se mění týmy. Existuje jakási únava materiálu, jo? Takže po dvou, po třech letech je dobrý si třeba od sebe odpočinout, přijdou tam jiní kreativci, dovedou tu firmu kousek někam jinam. Pak se zase typicky jako vracíme, takže za těch 8 let už máme několik klientů, kteří jsou třeba u nás po třetí, jo, a pokud je to férově nastavený z obou stran, tak si myslím, že na tom není vůbec nic jako špatného. Jo, je i fajn prostě vystřídat víc partnerů.
1: Dalo by se třeba nějak vyčíslit, protože to je docela zajímavý poznatek, řekněme nějaká míra té kreativity, protože ona není nevyčerpatelná a samozřejmě každý kreativit je nějakým způsobem omezen. Existuje tam samozřejmě, předpokládám, i něco jako syndrom nějakého vyhoření, nebo že člověk už se potom hodně cyklí v té práci, v těch nápadech, že už se to hodně opakuje. Tak je tam třeba, nebo máš odpozorovanou nějakou míru, kdy je třeba dobré, aby ten člověk dal jako taky trošičku pauzu, jel třeba někam do světa trošku načerpat nový elán, nové nápady a pak se zase vrátil.
0: No já, protože jsem si prošel leda s jakýma situacema, tady syndromem vyhoření taky, tak se snažím, aby se tomu ti lidi vyhli. Myslím si, že se tomu dá vyhnout poměrně dobře a to je jakýsi work-life balance. Jo. Prostě v momentě, kdy člověk není 17 hodin denně v práci a nemyslí na ní non-stop a tak si myslím, že se mu to buď nemůže přihodit, nebo je to poměrně těžké, aby se tak stalo. Takže co se týká třeba přesčasu, tak přesčas pro mě znamená jako chybu vždycky. Jo? To znamená, když se noví lidi ptají, budeme u vás dělat přesčasy,

0: říkám, pokud někdo udělá něco špatně, tak jo. Takže pokud projekt management to špatně naplánuje, nebo pokud člověk na něco zapomene a musí to dohnat, tak pak se dělají přesčasy, ale je to u nás jako naprostá minorita. Samozřejmě může se to stát. Dokonce vím o tom, který projekty v poslední době různýma vlivama, ať už na straně klientské nebo naší, museli mít nějaký přesčas, ale vždycky se snažíme se tomu jako primárně vyhnout a není to o tom využít ty lidi prostě na 12 hodin denně na maximum, aby potom za 2 roky museli někde objíždět prostě svět a dávat se z toho dohromady. Takže to si myslím, že je třeba obrovský rozdíl u nás a v reklamkách třeba v Praze, kdy tam to je o tom použít a odhodit a u nás je to o nějakém jako dlouhodobém fungování. Aspoň tak se to snažíme jakoby uchopit.
1: Hodně mi to připomíná příběh jedné digitální agentury, která sice je z Prahy, ale jsou tam lidé, kteří jsou právě původem tady z Moravy. A ona, když jsem se bavil s tou známou, tak mi říkala, že u nich dokonce přes časy jsou neplacený a neplacený jsou z toho důvodu, aby je právě lidi nedělali. Aby to nebylo tak, že si třeba chtějí vydělat víc peněz nebo ještě něco dodělat, to mají to ohodnocený, tak to mají tak, že to prostě placený nemají. Tím pádem se snaží demotivovat vlastně ty lidi, aby v té práci zůstávali delší dobu. A to přesně přispívá k tomu, jak ty jsi zmiňoval nějaký jako work-life balance, to znamená, aby vypadli z té práce a šli se věnovat třeba koníčku nebo rodině a tak dále. Takže
0: my třeba v tom jsme i jako cowork trošku specificky, protože v momentě, kdy my jsme otvírali, my máme 5 let otevřeno, tak nastupovala v Česku taková ta vlna těch zábavných kanceláří. Jo? My jsme na ní v rámci Renci, aspoň minoritně, měli jsme nějaký fotbálek, běželi taky. A všichni jako očekávali, že když teda děláme nový prostory a děláme jakoby s tou péči, nebo který jsme se věnovali spolu s architektama, tak že u nás bude taky hrozně zábavný, že tam budou prostě skluzavky, jak byly v Google v té době, a že u nás budou fotbalky, že u nás bude 1 000 000 herních a odpočinkových prvků. A pak byli někteří jako překvapení, že se tak nestalo. A ono to samozřejmě není náhoda. My jsme měli v rámci Renci, jsme měli fotbalek a neustále to rušilo a odvádělo pozornost. Jo? A co se stane, když ti lidi jsou toho fotbalku 4 a 2 mají prostor a chtějí si odpočinout, tak si jdou zahrát, ale 2 nehrajou, takže potřebují další 2. Takže vytrhnou další 2 lidi, kteří chtěli něco dělat, ale chtějí jako si teda s něma něco zahrát, což znamená nějakou přestávku v té produktivitě, nějaký jako odloučení toho flow a ten člověk potom to musí někde dohnat. Takže se dostáváme jako do nějaké kategorie přesčasu, anebo toho, že tu práci musí odfláknout. Ale tak jako tak je to špatně. A co se týká těch zón, tak vlastně to funguje za mě velmi podobně a já nechci, aby ti lidi volný čas trávili v práci. Jednou za čas, když tam jdou na přednášku, nebo jsme tam nějaký deskové hry, branče, takové věci, tak jednou za čas je to super, to prostředí nezažít jenom pracovně, ale jak skončíš práci, tak běž prostě ven, běž za rodinou, běž za kamarádama, běž prostě do hospody, běž kam chceš, ale netrav ten čas v práci. Takže to je úplný opak toho trendu, který v podstatě říká, naše kanceláře jsou tak skvělý, že nemusíš chodit někam jinam, tak my říkáme, naše kanceláře jsou skvělý na práci a všechno ostatní dělají někde jinde, protože to je potřeba za mě měnit ten prostor a nebýt vlastně furt v práci.
1: Když jsi zmínil třeba ten fotbálek, byly různé, já nevím, fedboje a podobné jako prvky, tak jak se na to koukáš? Je to něco, co skutečně může jako na tom pracovišti pomoct? Nebo
0: za mě ne. To je to, o čem jsem mluvil. Je to jako fajn věc, ty lidi to rozhodně baví, ale když se potom ohlídnou s těma měsícema jako zpětně, tak většině z nich to jako vadí, že chodili později domů za rodinama, protože 2 hodiny denně něco hráli nebo se něčím bavili a to není podle mě dobře, takže pokud člověk si chce zahrát fotbalek, má na to jako 1 000 000 možností, ale u nás by to mělo být o dobrém pracovním prostředí, nehledě na to, že věci tohle typu třeba hodně ruší, jo? Takže ty lidi, kteří jsou v tom nejbližším okolí, tak to pak taky nehodnotí dobře.
1: Já jsem, není to tak dlouho, četl i právě nějakou zprávu od nějaké personalistky, která pracovala pro velkou firmu a bylo to v odvětví IT a říkala, že právě co se týká nějakých benefitů, tak skutečně už kafe zdarma nebo nějaký fotbalek na pracovišti rozhodně nejsou nějakými taháky nebo není to něco, proč by se člověk měl rozhodnout aplikovat třeba na tu pozici a ucházet se jenom kvůli tady tomuhle tomu. Takže předpokládám, že i v tomhle tom se ty pracovní prostředí mění a asi i nároky těch zaměstnanců nebo lidí, kteří v tom týmu pracují.
0: Jo, určitě se to vyvíjí, ale všechno tohle jsou jenom taháky k tomu, aby člověk přesvědčil lidi, že mají dělat práci, kterou dělat nechtějí, anebo za méně peněz, než by chtěli. Jo, takže to je vždycky jako nějaká oklika, ale nikdo nechodí do práce kvůli fotbalku. Nikdo, to garantuju. Každý tam chodí buď kvůli výplatě, nebo kvůli nějakému poslání, který v té práci má, v ideálním případě kvůli obojímu. Ale všechno tohle je jenom jako snaha o nějaké rozptýlení. Ale pokud prostě člověk je na správné pozici, která mu vyhovuje, zná svůj účel a vytváří nějakou hodnotu, která mu přijde smysluplná, tak nic tohodle nepotřebuje a myslím si, že bude násobně dlouhodobě jako spokojenější.
1: A máš třeba ty odpozorováno, co dělá tvoje kolegy vlastně nejšťastnějším v práci nebo co jako motivuje každý den stále?
0: Myslím si, že jako je to asi otázka hlavně na ně, ale tak, jak se to snažím jako řídit nebo pozorovat z té druhé strany, tak je to o tom, aby jejich práce byla uznaná. To znamená, mnohem silněji my třeba apelujeme na klienty, aby respektovali nějaké designerské rozhodnutí, když budu třeba mluvit teď o designerech, aby to nebylo jenom o tom, že prostě my to nějak vymyslíme a klient řekne ne, já to chci červený a my třeba máme nějaký důvod, proč ne, tak aby byl vlastně ten hlas toho designera jako slyšet, to si myslím, že je dost důležitá věc. No a potom, jak říkám, ty výsledky té práce, když prostě člověk vidí, že ta firma vypadala třeba nějak a dneska vypadá úplně jinak, kdy zaměstnanci rádi nosí firmní oblečení, protože to prostě není obří logo na zádech, který říká ještě zeptejte se mě, nebo co mají v těch supermarketech, tak kdy jsou jako hrdí, že mají tu značku na autě, taky trend, prostě všechny firmy polepovaly nevkusně, ti lidi to nesnášeli na těch firmních autech, nechtěli ani na sídlištích parkovat s tím autem. Když to člověk udělá vkusně, tak ti lidi jsou jako hrdí a ta hrdost je něco, co jim jako ten v podstatě designer přeneseně jako může dát a to jsou jako velký odměny a motivace jako proč dělat svoji práci.
1: A ty třeba, kdyby ses měl popsat jako sám sebe, jako šéfa, tak jaký jsi šéf?
0: Já se snažím být spravedlivý. Přiměřeně přísnej, to znamená to, co jsem říkal na začátku, netoleruju to ani u sebe, ani u ostatních, prostě dvakrát opakovaná chyba je prostě hloupost, ale snažím se zároveň, aby to nebylo tak, že se jako lidi bojí udělat chybu, prostě jo. Beru to jako přirozenou věc, ale říkám, nechci prostě, aby se nám opakovala, ale to teda neplatí jenom u jakoby jednotlivce, jo? To znamená, pokud ty uděláš chybu, tak považuji za tvoji povinnost to říct všem ostatním, aby ji neudělali, protože když ji udělá 20 lidí, který máme v týmu, tak je to 20krát opakovaná chyba úplně zbytečně, takže to se snažíme třeba v rámci toho týmu jako tak nějak přenášet mezi sebe, aby se nám to jako moc neopakovalo. Ale myslím si, že dlouhodobě jsem dělal chybu v tom, že jsem jako příliš pracoval v tom smyslu, že já samozřejmě jsem vystudovaný designer a dlouho jsem dělal svoji práci, to znamená práci toho designera, ale myslím si, že od určité velikosti té firmy se člověk fakt musí věnovat tomu, aby budoval tu firmu a ne o to, aby byl jako dobrý designer. Na to tam máme designery, kteří jsou v mnoha ohledech lepší než já a ti by měli mít optimální pracovní prostředí, optimální objem zakázek, optimální řízení, prostě spoustu jako věcí, o které bych se měl postarat já. A to je třeba chyba, kterou jsem dělal jako prvních v podstatě 5-6 let, kdy jsem se příliš věnoval té samotné činnosti místo toho jako řízení té firmy. A od doby, kdy se tomu jako fakt věnuju naplno a vlastně teď, jak jsem říkal, mám i toho kolegu, který se zase věnuje jako části toho projektového řízení, tak si myslím, že celý to prostředí se jako násobně zlepšuje a že jsme fakt teďka nakročeni na to, abychom hodně vyrostli.
1: A cítíš se komfortně tady v téhle té pozici, že vlastně samozřejmě nejenom vedeš firmu, těch projektů máš víc, možná ještě o tom řeč bude, ale samozřejmě řídit i ten kolektiv, tam je důležitá ta komunikace i nějaká empatie, přece jenom člověk musí souznit s tím týmem, aby ti lidi za ním šli.
0: Mhm. Já si myslím, že tu empatii jako mám, že to vlastně je součástí právě práce toho designera, jo? Protože ta povaha není o tom, hodně lidí se tak možná myslí, dostanu zadání, pak se půjdu projít, nebo se opiju a napadne mě něco jako převratného. Většinou je to jako o nějaké rešerši a o empatii. Vcítit se do toho, co potřebuješ ty, co potřebuje tvoje firma, co potřebují zákazníci tvojí firmy, je to pořád o nějaké jako empatii, protože nikdo z nás není odborník na všechny obory, takže my vždycky, když přijde nový zákazník z nového oboru, tak si musíme jako to všechno nastudovat a máme pak samozřejmě jako hodně design procesů, který nás dovedou k nějakému výsledku, ať už těch, kdy se ptáme těch firm, jak fungujou, máme na to nějaké dotazníky a další nějaké postupy, tak i, že potom sami si děláme nějaký průzkum, jdeme do těch firm a tak. A je to pořád o té empatii. A vlastně to stejné si myslím, že je potom ve vztahu k těm kolegům, kdy člověk jako musí vnímat, musí to být takový jako oboustranný. Mně se vždycky líbil princip svobodné firmy, jako terminus technicus, to znamená společná zodpovědnost, společný podíl na nějakým růstu, ale taky společná jako nějaká volnost. Jo. To znamená, u nás třeba neexistuje to, že by někdo hlídal, v kolik kdo přijde do práce a v kolik z ní odejde. To, že se to někde evidovat musí, tak to jsou nějaké administrativní věci, ale nikdo jako do toho nechodí, aby to hlídal. Jo, je to prostě o tom, že každý ví, jakou má odměnu, za jaký objem práce a je na něm si to hlídat. A tohle třeba mi taky jako v rámci toho týmu pomáhá, že nemusíme hlídat, jako kdo kdy kam šel a jestli fakt byl u doktora. Prostě všichni tomu rozumí, máme nějakou společnou práci. Když ji budeme dělat blbě, zhorší se nám podmínky, nebo se to rozpadne. Když budeme dělat dobře, zlepší se nám podmínky a bude to růst. Tomuhle si myslím, že jako rozumí u nás všichni úplně automaticky a proto to řízení jako z pohledu těch lidí je z mýho pohledu aspoň jednoduchý.
1: A ty jako kreativec, kam třeba nejčastěji chodíš na nové nápady nebo kde tě nejčastěji napadají?
0: Já to asi nedokážu takhle úplně říct, protože to vždycky záleží na tom, co jako člověk má vymyslet. Jo, tím, že já už se teďka nevěnuju tomu, že bych měl navrhnout logo nebo nějakou další věc, tak jsem samozřejmě ty moje procesy trošku změnili, ale v rámci kreativy, jako nějaké strategie, ať už řízení firmy, nebo když mě třeba o to poprosí nějaký z našich klientů, tak mi nejvíc pomáhají v podstatě rozhovory s dalšíma lidma. Jo? Jakoby konfrontovat tu svoji vizi s nějakým dalším názorem a tam se to podle mě tříbí. Jo? Takže to mi pomáhá nejvíc bavit se s dalšíma podnikatelma, bavit se s lidma v té dané firmě, jako získávat ty inputy a hledat vlastně ty řešení už na těch místech, kde třeba jsou, ale nejsou úplně jako propojeny mezi sebou.
1: No já musím říct, že aby toho nebylo málo, tak ty kromě coworkingového centra a agentury Renzi, tak asi ještě v rámci letošního roku zprovoznil se svým parťákem zpravodajský web s názvem Report, tak nabízí se otázka, jak to vlastně všechno vůbec stíháš?
0: To je to, co jsem o tom mluvil před chvilkou, že já už jako ve spoustě těch projektů nejsem úplně v té exekutivní roli, to znamená konkrétně Report má svého šéfredaktora, navíc jsme na to dva s kolegou Davidem Foretníkem a není potřeba být jako u všeho, je potřeba být u těch důležitých věcí. Jo? To znamená, jestli v případě Reportu posílíme redakci, jak se budeme věnovat jako novým oblastem, to jsou věci, které třeba musíme vyřešit, ale my už potom nepíšeme ty zprávy. Na to už tam jsou šikovní redaktoři, redaktorky, je tam šéfredaktor, který se tomu věnuje a Na mě třeba konkrétně jenom jako hledat ty nové prostory, kam jít a co dělat, jo, kudy se rozvíjet. A to je zase věc, kterou z povahy svojí práce neudělá někdo, kdo je v tom jakoby denně. Jo. Sám nad sebe má těžko člověk vždycky náhled, takže to je moje práce, jako vidět, jestli se ty věci dělají efektivně, jestli se dělají dobře a jestli se věnujeme třeba všem oblastem, kterým bychom mohli.
1: Máš třeba v hlavě v tuto chvíli ještě něco, nějaký nový zase projekt, který by si třeba rád rozjel, nebo co by bylo fajn?
0: My takových těch menších projektů, já říkám vždycky my, protože je to tak, že na každém projektu se podílím s někým, jo? Ať už v té roli, kdy někdo pro mě něco dělá, nebo v té roli, že mám tam nějakého partiáka, tak jak třeba v případě toho reportu, ale nikdy to není solová činnost, takže vždycky je to nějaký my, i když se to jako mění podle projektu. A vždycky jako hledáme různé příležitosti. My jsme třeba 3 roky zpátky, tak jsme rozjeli projekt Alternaut, protože jsme v rámci Renci experimentovali s virtuální a rozšířenou realitou. A tenhle projekt, my jsme se tam něco naučili v rámci toho našeho týmu a museli jsme pořídit nějakou techniku a tak, tak jsme si řekli, fajn, to je takový jako hezký spin-off, ty lidi to baví, tak jsme vlastně rozjeli takovou jako eventovou nabídku. Typicky pořádám nějaký firemní team building, my tam přijedeme s brýlema, jsou tam nějaké zážitky, pozazujeme nějaký manažery z 80. patra a zase odjedeme, jo. A o tu službu byl jako velký zájem, bavilo to, dali jsme dohromady takový mikrotým, který se tomu věnoval, nebylo to ani samostatná firma, fungovalo to pod Renci a bylo to moc fajn, pak samozřejmě přišla korona, nikdo si nechtěl půjčovat brýle, který mělo 30 lidí na sobě předtím, nehledě na to, že potom se celý ty akce zakázaly a tak, takže zase ten projekt jakoby usnul, neřekl bych, že skončil, protože si myslím, že jeho čas zase přijde, ale to jsou takové věci, kdy jako pořád vidím někde nějaké příležitosti a není to úplně plánované rozhodnutí, jako spíš mě baví jako prozkoumávat různé oblasti a propojovat je jakoby mezi sebou.
1: No, některé z těch nápadů nebo myšlenek mohou připadat, že třeba i přesahují jako Olomouc nebo tady takovou tu regionálnost, tak nepřemýšlel jsi někdy, že by si utekl z Olomouce třeba někam do jiného města většího?
0: Přemýšlel jsem nad tím mockrát a docela to i často dělám, ale s tím, že já úplně to zázemí v Olomouci opouštět nechci. Je to nějaké rozhodnutí, které jsme i teda s manželkou udělali a i když věřím tomu, že ještě do světa pojedeme na nějakou třeba i delší dobu, tak pořád to pro mě jako bude vracet se zpátky sem. Jo. Myslím si, že dneska ty možnosti jsou práce nebo žití v zahraničí poměrně jednoduchý, takže člověk se prostě může zbalit, odjet na 14 dní, na měsíc, může komunikovat online, to nám ukázala korona, že jsme se nikdo 3 měsíce neviděli a nic se jako nestalo. Samozřejmě to dlouhodobě nechci, ale krátkodobě to jde. Takže tohle si dovedu představit, ale neláká mě jakoby žít někde jinde, protože ty vazby, které člověk má v tom městě, tak se převíz nedají. Jo, dá se změnit lokace, dá se změnit prostředí, počasí, nevím co všechno tím stěhováním, pracovní příležitosti, ale takový ty rodinné vazby a kamarádský a prostředí a pracovní známí a kolegové, tak to se prostě převíst všechno sebou nedá, takže proto si myslím, že se z Olomouce jakoby nikdy stěhovat nebude. Může se to změnit, ale myslím si, že to tak nebude.
1: Jak by si třeba zhodnotil Olomouc po stránce právě lidského potenciálu a zajímavých třeba konceptů nebo nápadů?
0: V rámci nějakého strategického plánování jsem někdy četl, že má být Olomouc perla Moravy. Za mě je to taková jako skrytá perla. Ten potenciál nějaký tady vidím, z nějaké části mi to přijde trošku přeceňovaný a z nějaké tady není, jo. Nám typicky v našem oboru tady chybí prostě univerzita, která má obory typu grafický design, fotka, i třeba ten průmyslový design. A je právě super, že třeba Univerzita Palackého se do téhle oblasti toho průmyslového designu ve spolupráci s Báňskou pouští. Nicméně tenhle potenciál tady je limitovaný. Oproti Zlínu, oproti Brnu, oproti Praze, tak samozřejmě ten počet těch kreativců, ze kterých část je dobrá, čas ne, tak je tady menší, ale zároveň máme naprosto unikátní jako město pro život kreativce. Je tady krásný historický centrum, tady dobře vyřešená infrastruktura, dobře vyřešená takový to kavárenský zázemí, prostě takový ty místa, jo? Ať už třeba i u nás, nebo v nějakém jiném coworku, nebo v galeriích, jak jsme třeba tady, tak je tady jako spoustu míst, kde ten člověk se rád jako pohybuje. A teďka je jako na nějaký společný práci nás jako soukromého sektoru a toho veřejného sem víc takových lidí přitáhnout, a aby tady ty věci vznikaly. Protože my je můžeme expedovat do jakýkoliv země, online nebo za pomocí nějakých jako obchodních subjektů, ale my musíme sem ty lidi jako přitáhnout ve větším měřitku, aby to nebylo nějaký průmyslové město, ale aby to bylo město, které žije jako kreativně. Máme velký potenciál, hodně tady takové té volné scény, za mě relativně málo je tady té jakoby kreativně obchodní, to znamená lidi, kteří se tím živí, kteří to není jenom jejich jakoby volnočasová zábava, ale jaký si potenciál tady je.
1: Čili můžeme třeba říct, že Olomouc má na to, aby byla sexy právě i pro mladé lidi, absolventy univerzity.
0: Myslím si, že hodně, že to je jenom o tom, že to neumíme jako město komunikovat ven.
1: Hmm. A když se zeptám, co ti třeba v Olomouci nejvíc chybí nebo vadí možná, a nemusíš to vůbec vztahovat k práci, nebo tak prostě čistě za tebe za Radka, co bys tady ocenil, nebo co ti vadí?
0: Tak jsou to samozřejmě nějaké úplně dílčí věci, jako nějaký počet cyklostezek a tak, ale potom z toho většího, tak je to za mě spíš jako to pracovní, co mi tady trošku chybí, že samozřejmě tady nejsou sídla velkých firem, jsou tady spíš jejich pobočky, jo, to znamená, že ten decision making se děje trošku někde jinde a to je vlastně ale handicap jako malého města, jo, ještě který nemá třeba letiště nebo je i poblíž vlastně třech velkých dalších měst, jo, takže je to trošku roztříštěný, ale tohle je něco, s čím se jako musím smířit, protože to se z mýho pohledu moc změnit nedá, ale jinak ve spoustě ohledech mi to město vyhovuje a proto jsem se taky vybral na svůj život.
1: A kdybys mohl takhle na dálku vzkázat něco podobným typům lidí, jako si ty, čili ať už lidem z nápady nebo kreativcům, co by to třeba bylo, nějaké poselství nebo rada?
0: Já úplně nejsem takový ten typ, co rozdává rady, ale za mě je to prostě pořád o tom jako zkoušet, dělat věci, zjišťovat, jestli mi vyhovují nebo ne, protože hodněkrát jsem se dostal do situace, kterou jsem si zavinil sám, že jsem něco dělal, protože jsem se rozhodl, že to budu dělat, ale vlastně jsem zjistil, že mi to nevyhovuje. A asi i s věkem je jako člověk opouští ty nekomfortní zóny a nechce být tam, kde ho to nebaví a kde nevidí naplnění svého potenciálu. Takže za mě pořád jako zhodnocovat to, jestli člověk dělá to, co chce dělat, a jestli to dělá pro ty lidi, pro který to chce dělat a vlastně neustále tak jakoby vyhodnocovat ten svůj život a měnit to podle toho, jak vlastně si říká, že je spokojený nebo není.
1: Říká Radek Holík, podnikatel a kreativec, který byl mým dnešním hostem. Radku, chtěl bych ti moc poděkovat za to, že jsi přijal pozvání a dorazil jsem k nám do studia. Na úplný závěr mám pro tebe ještě takový malý dárek, takovou malou pozornost. A to prosím přijmi, naše originální červeno-bílé ponožky, děkuji. Jako takové poděkování a samozřejmě vzpomínku na to, že jsi byl tady u nás. A já bych ti samozřejmě chtěl popřát, aby se ti dařilo nejen v osobním, ale také v tom pracovním životě.
0: Díky za pozvání, moc příjemný rozhovor a budu se těšit, že ho budu vídat u nás na Reportu.
1: Perfektní, tak jo, nezbývá, než se rozloučit také s našimi diváky a posluchači. Děkujeme, že jste dokoukali až sem. Určitě následujte ať už na sociálních sítích, nebo třeba na YouTube, případně audio platformách Spotify nebo Apple podcastech. No a my se na vás budeme těšit za týden zase s dalším inspirativním rozhovorem. Do té doby se mějte hezky, ahoj.
2: Až Rádio Metropole. Metropole. Byly 4 hodiny.
3: Rádio Metropole.
2: Víc muziky. Víc energie. Metropole. Víc energie.

Tady je tvoje Metropole. A dneska se koukneme na německý duo, co míchá elektroniku s melodiema, které ti zůstanou v hlavě i po hodině poslechu. Junotas dokážou vytvořit takovou atmosféru, že se i tvůj pokoj promění v taneční parket. Jejich zvuk je jako svěží vítr v horký letní den. Lehkej, energický a přesto nezapomenutelný. Jestli hledáš něco, co ti roztančí nohy i srdce,

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Na našem rádiu začíná další reklamní rozhovor. Bude vás bavit, možná inspirovat a hlavně přidáme další tip na podzimní výlet po našem kraji. V letošních cenách Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu se mimořádně dařilo místu s krásným názvem Kříž srdce. Zvítězilo v kategorii malebná vyhlídka a navíc se stalo i absolutním vítězem. Co je Kříž srdce? Ptáte se, kde ho najdeme? Na studiové lince nacházíme Ivonu Beníškovou. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: A vy nám dáte odpovědi, kde přesně Kříž srdce leží? Čím je to místo zajímavé?
2: Tak, Kříž srdce najdete v přírodě nad Bělecký mlýnem a je přístupný von.

0: zhlídnout, nadechnout se k přírodě.
1: A závěrem pojďme tedy nalákat všechny, kteří ještě na Kříži srdce nebyli, nedaleko Olomouce u Běleckého mlýna. Proč si právě na podzim udělat výlet ke Kříži srdce?
0: Každé roční období má své kouzlo a podzim je tam opravdu nádherný. To opravdu může být skvělým cílem pro vycházku, výlet, anebo například děláme silvestrovský výšlap, takže se tam přijít podívat třeba na Silvestra a ukončit tam krásně rok.
1: Kříž srdce nedaleko Běleckého mlýna, vítěz kategorie malebná vyhlídka a zároveň absolutní vítěz letošních cen Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu. Na výlet nás pozvala paní Ivona Benišková. Naslyšenou.
0: Naschledanou.
1: Náš vyhlídkový reklamní rozhovor končí a my už vyhlížíme další hity.
2: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole. Radio Metropole.
2: Víc muziky, víc energie.
4: Metropole. Olé. Tady je tvoje Metropole. Dneska ti představujeme Martina Garrixe, holandského producenta a DJe, který v taneční scéně vládne svými chytlavými a energickými tracky. Jeho hudba je jako ta nejlepší party, co tě rozhýbe a nenechá v klidu. Martin Garrix je známý svým svěžím stylem a schopností vytvořit hit, co zná celý svět. Zůstaň naladěný, protože

tady je tvoje metropole. Dneska tě čeká Bo Anderson, norský DJ a producent, který dokáže spojit house, pop a elektroniku v jednu hladkou jízdu. Jeho skladby jsou jako sklenka vína, lehké, příjemné a plné chutí. Bo je jako kamarád, co ti přinese soundtrack k tvému dni a udělá z něj něco speciálního. Jeho styl je svěží, chytlavý a plný pozitivní energie. Zůstaň naladěný, protože

0: WhatsApp Metropole. 3 7 742 627. Hlasovky, videa, fotky. 3 7 742 627. WhatsApp Rádia Metropole.
1: Posloucháš Rádio Metropole.
2: Metropole.
1: Bylo 5 hodin.

0: energie.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. A dneska tě pozdravuje Sabrina Carpenter, americká zpěvačka a herečka, která kombinuje popové melodie s osobitým stylem. Sabrina umí v písních vyprávět příběhy, které jsou svěží a zároveň plné emocí. Její hudba tě donutí nejen tancovat, ale i zamyslet se. Je to takový kamarád, co tě vždycky podrží, když to potřebuješ. Zůstaň naladěný, další pecky uslyšíš na Metropoli.

0: tvoji vesmírnou předpověď pro dnešní den.
1: Berani, milujete život a nacházíte krásu v obyčejných věcech. Býci, kompromis funguje, vždycky se umíte domluvit. Blíženci, jedete naplno, ale nezapomeňte se taky občas nadechnout. Raci, některé novinky můžou způsobit nečekané reakce. Lvi, zachováte si respekt a to vám umožní řešit problémy. Pany, neodhánějte od sebe lidi, kteří vás podporují. Váhy, vaše emoce jsou důležité a to takže velmi. Štíři, místo extrémních výkonů si radši dopřejte klidnější tempo. Střelci, dokončíte úkoly, které vám delší dobu leží na stole. Kozorozi, dneska vás zaujme jedna mimořádně zajímavá zpráva. Vodnáři, rutina vás trochu nudí, máte chuť dělat něco jiného. A co my ryby? Pořád něco řešíme. V hlavě máme doslova nekonečný prout myšlenek.
0: Tak co? Spokojenost? Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.
2: Rádio Metropole.
0: Tvoje ráno.
2: Tvoje rádio.
0: Metropole.

0: Milujete bonsaje a krásu podzimní zahrady? Přijďte od 2. do 4. října na Floria Podzim na výstaviště Kroměříž. Těšte se na stovky bonsají, zahradnickou inspiraci i nákupy pro váš domov a zahradu. Floria Podzim, 2. až 4. října. Více na výstaviště Kroměříž.cz.
1: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize.

0: Rádio Metropole.
1: Olomouc 92 a Šumperk 102.9 FM.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska se nám představí Ale Farben, německý DJ a producent, který do své hudby míchá barevné tóny houseu a elektroniky. Jeho sety jsou jako duha po letním dešti. Svěží, barevné a plné pozitivní energie. Ale Farben je jako ten kamarád, co ti přinese playlist na každý den v týdnu a nikdy tě nesklame. Jeho hudba tě zahřeje, rozproudí a přiměje tě usmívat se. Tak zůstaň naladěný, protože Metropole dneska maluje zvuky do

0: Rádio Metropole.
1: Olomouc 92 a Šumperk 102.9 FM.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. A tady je kluk z Nizozemska, co umí roztančit každou party, i kdyby si měl jen v obýváku. Sam Felt je Mr. Chill and Deep House. Jeho melodie jsou jako příjemný letní vánek, co ti hladí duši. Když ho posloucháš, máš pocit, že jsi někde na pláži s koktejlem v ruce. I když jsi zrovna v práci nebo ve škole. Jeho hudba je ideální mix relaxu a energie, kterou prostě musíš slyšet. Tak zůstaň naladěnej, protože další pecky přijdou na Metropolitu.

Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska se podíváme na interpreta jménem Ray Garvey, irského zpěváka, který umí v hudbě spojit sílu rocku a jemnost popu. Jeho hlas je plný emocí, ať už zpívá o životních výzvách nebo radostech. Ray je jako ten kamarád, který ti vždycky pohlídá záda a pomůže najít správná slova,

to taková hudební krabička poslední záchrany. Když ti vypadne net, nebo se vybije mobil, my ti pořád budeme hrát ty nejlepší pecky. Vysíláme vzduchem po FM vlnách. Zdarma a neomezeně. Metropole.

0: energie. Rádio Metropole, Olomoucký report.
1: Připravené jsou pro vás další zprávy, pojďte si je poslechnout. Jdeme na prkna, která znamenají svět. Olomoucké divadlo Tramtárie uvede v neděli premiéru nové komedie s prvky hororu Čarodějky z Lipníku. Autorská hra Vladislava Kracíka se volně inspiruje filmem Čarodějky z Eastwicku o třech ženách, které si vysní dokonalého muže. Podrobnosti na webu divadlotramtarie.cz.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Skvělou pomocí na vodě jsou přerovští hasiči. Ukázali to v konkurenci dalších týmů z České republiky na prestižní soutěži ve vodní záchraně na přehradě Pastviny. Získali stříbro a skvěle se předvedli i hasiči ze Šumperka, kteří v soutěži skončili pátí.
0: Vysíláme aktuální zprávy.
1: Cenové stropy na paliva a nižší daň u nafty obnovil stát. Řidiči tak v Česku v současné palivové drahotě tankují levněji. Litr benzínu Natural 95 vyjde maximálně na 46 korun a 14 haléřů a motorová nafta na 48 korun a 72 haléřů. Policie připravuje na silnicích rozsáhlá opatření kvůli ilegálnímu srazu tuningových aut. Do Prahy a Brna mají v pátek a v sobotu zamířit tisíce upravených vozů z celé Evropy. Dle policie hrozí ilegální závody a blokování dálnic.
0: Sport.
1: Fotbalisté olomoucké Sigmy si zpestří současnou reprezentační přestávku přípravným utkáním se zahraničním týmem. V pátek od 14 hodin přivítají na trávníku Androva stadionu v Olomouci slovenský prvoligový tým MŠK Žilina.

0: O víkendu v pátek, v sobotu i v neděli nás čeká většinou polojasná obloha s nejvyššími denními teplotami mezi 20 a 24 stupni Celsia. Sem tam se může objevit taky vyšší oblačnost. A co příští týden? I nadále teploty okolo 20 stupňů Celsia a polojasno.
1: Olomoucká pekárna Penam peče pro Hano už 50 let. Ochutnali jste už náš makový a tvarohový závinek Hanka? Příběh pečiva CZ.
2: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Krásné ráno, konečně je tady pátek, víkend už klepe na dveře a nálada je čím dál lepší. A my se rovnou pustíme do našeho tradičního kalendária. Podíváme se na to, kdo má dneska svátek a kdo narozeniny. Zůstaňte s námi, přinášíme dál tu nejlepší muziku a teď už jdeme slavit.
1: Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje. Navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 5. října bude hostem první náměstek hejtmana Vladimír Lichnovský. Nalaďte si nás.
2: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace, poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace, jistota zhané. Více na elnersanace.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell, půl litru, jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
4: Olomouc zažije baseball světové úrovně i velkolepou oslavu 50 let klubu Skokani. V ostré bitvě v rámci German Series změří síly národní týmy Česka a Německa. Špičkový mezinárodní zápas doplní nabitý program pro celou rodinu. Americká auta, skvělé jídlo z food trucků, dětský turnaj, soutěže, kolotoče, divácké show i Bacardi Chill Zona. Předprodej vstupenek sledujte na sociálních sítích Skokanu. Kdy a kde? 3. a 4. října na baseballovém stadionu v Olomouci. Přijďte. Víc info na webu Skokanu Olomouc.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky je 280 milionů korun. Sportka od Olvinu.
8: Olomoucký report CZ.
9: Pořád se něco děje.
8: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
10: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
9: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
11: Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
12: Metro Retro.
13: Metropole.

0: pohodové páteční ráno všem s naším rádiem. Už přemýšlíte, kam vyrazit na víkendový výlet. Za chvilku pro vás máme skvělou inspiraci. Probereme totiž ty nejlepší a nejmalebnější vyhlídky v našem kraji. Povíme si, kde načerpat tu správnou podzimní energii. Poslouchejte a bavte se.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: Na našem rádiu začíná další reklamní rozhovor. Bude vás bavit, možná inspirovat a hlavně přidáme další tip na podzimní výlet po našem kraji. V letošních cenách Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu se mimořádně dařilo místu s krásným názvem Kříž srdce. Zvítězilo v kategorii malebná vyhlídka a navíc se stalo i absolutním vítězem. Co je Kříž srdce? Ptáte se, kde ho najdeme? Na studiové lince nacházíme Ivonu Beníškovou. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: A vy nám dáte odpovědi, kde přesně Kříž srdce leží? Čím je to místo zajímavé?
3: Tak, Kříž srdce najdete v přírodě nad Bělským mlýnem a je přístupný volně celý rok. Dostanete se k nám samozřejmě autem, spousta lidí přijede na kole a můžete se k nám dostat i vlakem přímo do zastávky z Děčín. A potom tady z tohohle místa od Bělského mlýna po hluté turistické značce k další Kortenové soše od Honzy Dostála, tam máme ještě Ohnivého anděla a potom po zelené značce ke Kříži srdce. Já si myslím, že Kříž srdce si oblíbili návštěvníci, protože má obrovskou sílu. Je to opravdu monumentální dílo, je to spojení umění přírody a krásného výhledu a dává tomu takovou zvláštní atmosféru. Lidi se tam přijdou tak jako zastavit, pokochat, rozhlídnout, nadechnout se přírodě.
2: A závěrem pojďme tedy nalákat všechny, kteří ještě na Kříži srdce nebyli, nedaleko Olomouce u Běleckého mlýna. Proč si právě na podzim udělat výlet ke Kříži srdce?
3: Každé roční období má své kouzlo a podzim je tam opravdu nádherný. To opravdu může být skvělým cílem pro vycházku, výlet, anebo například děláme silvestrovský výšlap, takže se tam přijít podívat třeba na Silvestra a ukončit tam krásně rok.
2: Kříž srdce nedaleko Běleckého mlýna, vítěz kategorie malebná vyhlídka a zároveň absolutní vítěz letošních cen Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu. Na výlet nás pozvala paní Ivona Beníšková. Naslyšenou.
3: Nasledanou.
2: Náš vyhlídkový reklamní rozhovor končí a my už vyhlížíme další hity.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
4: Radio Metropole.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například a vyvážko Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Nebo Jarkapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Ve čtvrtek 15. října startuje velký den v prodejně Ardon Přerov. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Čtvrtek 15. října prodejna Ardon Přerov naproti Oby. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
7: Ti kyberšmejdi zas***ni nikdy nespí, ale pan Prokoukl taky ne. Když si nejsi jistý, klikni na panprokoukl.cz. Pomůže, poradí, kyberšmejda odhalí. Ve dne v noci. Panprokoukl.cz. Bezpečný je zdarma, pro tebe, prostě pro všechny. Tvůj štít proti kyberpodvodům, panprokoukl.cz. Olomoucký kraj a policie dávají stránce panprokoukl.cz 12 bodů z 10.
8: Slyšíš to syčení grilu? Cítíš tu vůni? Do Olomouce přijíždí Burger Street Festival. Od pátku do neděle u Šantovky ochutnáš ten nejlepší street food z celého Česka. Novinka letoška? Mini burgery pro objevitele. Tři malé chutě místo jednoho velkého. Klidně i ten velký k tomu. Burger Street Festival u Šantovky Olomouc.
9: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
10: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
9: Vážně?
10: Já mám Lelosy na sobě celý den.
9: Lelosy, too comfortable to take off.
11: Karel Roden v dojemném příběhu plného vnitřní síly, nadnášejícího humoru, ale i smutku a otázek o existenci. To je hra Kapitán Skvělouš, už 4. října v kině Metropol Olomouc. Stane se hrdina dobrým otcem a zachrání své manželství? Přijďte to zjistit. Kapitán Skvělouš v podání Karla Rodena 4. října, kino Metropol Olomouc.

0: přinášíme lokální info, které jinde neuslyšíš.
1: Kde stojí kolony,
0: jaké je počasí na Moravě
1: a kam zajít na dobrou pizzu.
0: To všechno a mnohem víc u nás.
1: U nás.

0: Rádio Metropole.
1: Hej, ty tam! Chceš vědět o životě venku, jak bude a kudy je? Čerstvé info právě teď! Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 7 hodin!
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Přinášíme vám souhrn aktuálního dění okolo nás. Dnes je pátek 2. října. Olomoucká zoologická zahrada slaví půlroční narozeniny koťat gepardů a vzácných levhartů. Koťata se narodila letos na jaře. Hravé šelmy jsou v současnosti jedním z největších taháků pro návštěvníky.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Zlevnila jízda autem po Olomouckém kraji. Benzín Natural 95 se zavedením regulace cen mírně zlevnil na průměrných 46 korun za litr. I přesto je však benzín výrazně dražší než ve stejném období loňského roku, uvádí to CCS. Nafta v Olomouckém kraji dosáhla před zavedením státního cenového stropu průměrné ceny 49,60 za litr, což bylo nejvíc v Česku. Od včerejška však nová regulace stanovuje strop u nafty zhruba na 48 korun 70 haléřů za litr. Ať mají lidé v Kroměříži kde tvořit, město plánuje vybudovat v Pilařově ulici nové kreativní centrum Garáž pro mladé lidi a studenty. Město má hotovou studii, která tu počítá s kavárnou, coworkem i klubovnou. A je kde bruslit v Uherském Hradišti. Město otevřelo nový zimní stadion pro 500 diváků se dvěma ledovými plochami a celoročním provozem. Do moderního sportovního areálu za asi 450 milionů korun vložilo peníze město a Zlínský kraj.
2: Sport.
3: Tenista prostějovského klubu Jakub Menšík úspěšně vstoupil do prestižního turnaje ATP v Pekingu. V prvním kole dokázal porazit Alexandra Bublika z Kazachstánu po setech 6-4 a 7-6 a jde dál.
4: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Radio Metropole.
2: Radio Metropole.
5: Jaké bude víkendové meteo menu? Jako předkrm procházka, hlavní chod, výlet na kole nebo na motorce a jako dezert zasloužený odpočinek na sluníčku. Podrobnosti právě teď víme, jak bude. Dnes polojasno anebo oblačno, místy vysoká oblačnost, teploty 20 až 23, víkendové teploty po oba dny kolem 20 až 23 stupňů a jak v sobotu, tak v neděli jasno nebo skoro jasno. Těšíte se?
6: Praktický lékař pro děti s výhodami nemocniční péče? Nemocnice Agel Šternberg přijímá nové pacienty. Individuální péče a návazná vyšetření na jednom místě.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Nehoda ve Vyškově a policie na dálnici u Kroměříže. Víme, jak se jezdí tady. Ranní provoz v Olomouci, v Moravské Třebové také ve Valmezu, bez nehod a bez záseků. Auto srazilo cyklistu ve Vyškově na Sochorově ulici u benzínky a policie monitoruje provoz na 254. kilometru D1 u Kroměříže. Na cestách posloucháte naše rádio jedině v Toyotě, Škodovce, Peugeotu i Audině.
7: Bramak má 60 let, 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
2: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Top osobnosti kraje. Představujeme vám zajímavé osobnosti našeho regionu. Tento týden od pondělí do pátku po 10. nebo po 16. hodině s Martinem Škurkem o právu, o hodnotách a o životě. Top osobnosti kraje. Jedině na tomto rádiu.
1: Tvoje ráno.
2: Tvoje rádio.
1: Rádio Metropole.

Let's go.

0: nádherné ráno, je pátek a my vám dál hrajeme hit za hitem. Taky pro vás máme hvězdnou předpověď, která napoví, jaký bude konec pracovního týdne. Tak schválně, co se nám tam rýsuje právě pro vaše znamení zvěrokruhu? To se dozvíme v našich horoskopech. Díky, že posloucháte.
1: Rádio Metropole uvádí tvoji vesmírnou předpověď pro dnešní den.
2: Berani, milujete život a nacházíte krásu v obyčejných věcech. Býci, kompromis funguje, vždycky se umíte domluvit. Blíženci, jedete naplno, ale nezapomeňte se taky občas nadechnout. Raci, některé novinky můžou způsobit nečekané reakce. Lvi, zachováte si respekt a to vám umožní řešit problémy. Pany, neodhánějte od sebe lidi, kteří vás podporují. Váhy, vaše emoce jsou důležité, a to takže velmi. Štíři, místo extrémních výkonů si radši dopřejte klidnější tempo. Střelci, dokončíte úkoly, které vám delší dobu leží na stole. Kozorozi, dneska vás zaujme jedna mimořádně zajímavá zpráva. Vodnáři, rutina vás trochu nudí, máte chuť dělat něco jiného. A co my ryby? Pořád něco řešíme. V hlavě máme doslova nekonečný proud myšlenek.
1: Tak co? Spokojenost? Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.
3: Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Horty Komplex. Objevte expozici Dary naší země, zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také 3 rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu, to všechno na jednom místě. Flóra Olomouc, Horty Komplex.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Nilutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na ticketlife.cz.
6: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit... No tak nic, no.
7: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
8: Hokejová extraliga běží bleskovým tempem a v olomoucké Plech aréně to bude znovu bouřit.
9: Tak to jsme my, vláci Hané, srdce bílo-červené. Přijďte všetci na náš zimák a dneska zase vyhrajem.
8: V Olomouci se představí soupeř Střince tuto neděli od 17 hodin.
9: Bude to bitva a my vás potřebujeme slyšet. Těším se na vás. Petr Gevize, obránce HC Olomouc.
8: Buďme u toho všetci spolu.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o víc než 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být navěky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
13: Ať je fešák
14: a má krásný oči.
13: Ať je vtipnej.
14: A chytrej.
13: A zajištěnej.
14: A hlavně, ať není ženatej.
13: Holky, nechceme toho trochu moc?
15: Tak jsem tady. Ahoj všem.
16: Divadlo Tramtárie uvádí Čarodějky z Lipníku.
13: Komedii o tom, co si ženy přejí a co se stane, když se jim přání splní. Premiéra 4. října.
1: Radio Metropole. Radio Metropole.

0: Skvělá muzika a užitečné rady pro váš každodenní život, to je naše ranní vysílání. Podzim už nám přináší chladnější a hlavně tmavší rána i podvečery a my se proto podíváme na téma bezpečnosti na cestách a ukážeme si, jak vás správně zvolené reflexní prvky mohou doslova zachránit. Dáme vám tipy, jak být v bezpečí, ať už vyrazíte pěšky nebo na kole. Tak poslouchejte dál.
1: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
2: Naše malé děti si rádi hrají hru na neviditelné. Takhle si zakryjí oči a radostně křičí: já tady nejsem, ty mě nevidíš, nevidíš. Doma klidně neviditelní buďme, to je v pohodě, ale na podzimních cestách a chodnicích vidět být musíme. Brzy se stmívá, ráno je tma a v dešti nebo v mlze může řidič zahlédnout chodce v tmavém oblečení až na posledních 18 metrů. Pro představu, takové auto jedoucí 50 ujede za jedinou sekundu skoro 14 metrů a řidič je tak na reakci moc času nezbývá. Co s tím? Pomohou reflexní prvky. Ty mohou být ve světle světlometů viditelné až na 200 metrů. Pomůže třeba pásek na zápěstí nebo na kotníku, reflexní prvky na botách, na bundě nebo dětské aktovce. Takové reflexní pásky, přátelé, stojí jenom pár korun, leckde je dokonce dávají zdarma při nějakých promo akcích. A hlavně reflexní pásky nám dávají důležitou superschopnost. Být na podzimních cestách včas vidět a bezpečně se vrátit domů.
1: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
2: Posloucháš?
1: Rádio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 8 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Máme tu pro vás přehled toho, co vás zajímá, co se chystá a o čem se právě mluví. Vítejte u zpráv. Akvacentrum Delfínek na olomouckém plaveckém stadionu se po rozsáhlé modernizaci za více než 10 milionů korun vrací do provozu. Rodiče s dětmi se tak dočkají větší herny, rozšířených šaten i zrenovované tělocvičny.
0: Prostějov aktuálně.
3: Zelenější bude zase Prostějov. Město pokračuje v obnově městské zeleně. Během letošního podzimu radnice nechá zasadit ve městě přes 100 vzrostlých stromů i více než 1000 keřů, které doplní zeleň v různých lokalitách města. Červencová dopravní nehoda poslance Filipa Turka je podle policie nakonec pouze přestupek. Srazil se v Praze na křižovatce IP Pavlova s nemocničním autem. Premiér Andrej Babiš oznámil, že Filip Turek dál nebude vykonávat funkci vládního zmocněnce pro klimatickou politiku, dokud nebude jasně určen viník nehody. Píše o tom ČTK. Na noční obloze teď můžeme snadno zahlédnout planetu Saturn. Během podzimu má ideální podmínky pro pozorování. Nyní září tak jasně, že ji spatříme i pouhým okem a s hvězdařským dalekohledem a pak uvidíme i její prstence.
1: Sport.
3: Blíží se nejslavnější domácí závod koní, Velká Pardubická, poběží se v neděli 11. října. Obsazení 136. ročníku, co do počtu nebude tolik výrazné, poběží 10 koní. Méně účastníků měl dostih naposledy v roce 1993.
2: Rádio Metropole, co na sebe.
4: Úklid počká, žehlení neuteče a na lenošení na gauči budeme mít celou zimu. Víkendové počasí ve stylu babího léta nás bude lákat s dětmi ven. Podrobnosti právě teď víme, jak bude. Dnešní teploty 20 až 23, polojasno anebo oblačno, místy vysoká oblačnost. Také víkendové teploty po oba dny kolem 20 až 23 stupňů a jak v sobotu, tak v neděli většinou jasno anebo skoro jasno. Letošní podzim je naprosto super. Souhlasíte?
5: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva.cz.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Blesková ranní doprava z Olomouce, Zvyškova, také zde jedničky u Kroměříže. Víme, jak se jezdí tady. Dobré ráno, v hanácké metropoli pozor na rizikové křižovatky. Mezi ně podle statistik a průzkumů patří například křižovatka u Flory, Krapkovy a Volkrovy ulice. Pro někoho může být hůře přehledná i velká křižovatka u Speji na náměstí Hrdinů. Ve Vyškově se dál řeší nehoda cyklisty a auta na Sochorově ulici u benzínky a porouchané vozidlo stojí na 255. kilometru D1 u Kroměříže ve směru na Brno. Jedeme s vámi. Dobré páteční ráno.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Je tady pátek, víkend už klepe na dveře a nálada je čím dál lepší. A my se rovnou pustíme do našeho tradičního kalendária. Podíváme se na to, kdo má dneska svátek a kdo narozeniny. Zůstaňte s námi, přinášíme dál tu nejlepší muziku a teď už jdeme slavit.
1: Metropole právě dnes.
2: Je pátek 2. října a dnešní kalendárium zahájí náš speciální orchestr. Je světový den hospodářských zvířat. Zdravíme všechny krávy, ovce, kozy, prasátka a tak dále a hlavně ty, kteří se o ně den co den starají. Půlkulatých 75 let slaví zpěvák Sting, o 3 roky starší je český herec Petr Štěpánek a právě dnes roku 1870 se Řím stává hlavním městem sjednocené Itálie. A svátek slaví každý Oliver a každá Olivie. Tak jsme si s našimi textaři řekli, že jejich dnešní sváteční hymna musí mít pořádnou středomořskou příchuť a chutnat po olivách. A víte, co takový olivovník od pradávna symbolizuje?
3: Olivovník je symbolem míru.
4: Takže Olivie a Oliver se dneska nehádají.
3: A když jo,

0: Oliverové a Olivie.
1: Tohle je vaše sváteční hymna s příchutí oliv.
0: Pochutnali jste si.
2: Metropole právě dnes. Hledáte dárek, který opravdu potěší? Darujte poctivé delikatesy Via Delicia pro blízké přátelé i obchodní partnery. Více na viadelicia.cz.
3: Milujete bonsaje a krásu podzimní zahrady? Přijďte od 2. do 4. října na Floria Podzim na výstaviště Kroměříž. Těšte se na stovky bonsají, zahradnickou inspiraci i nákupy pro váš domov a zahradu. Floria Podzim, 2. až 4. října. Více na výstaviště Kroměříž.cz.
4: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
5: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
6: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
7: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
6: Vážně?
7: Já mám Lelosy na sobě celý den.
8: Lelosy. Too comfortable to take off.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky je 280 milionů korun. Sportka od Olvinu.
13: Tohle je
14: Radio Metropole.

0: Páteční ráno všem s naším rádiem. Už přemýšlíte, kam vyrazit na víkendový výlet. Za chvilku pro vás máme skvělou inspiraci. Probereme totiž ty nejlepší a nejmalebnější vyhlídky v našem kraji. Povíme si, kde načerpat tu správnou podzimní energii. Poslouchejte a bavte se.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: Na našem rádiu začíná další reklamní rozhovor. Bude vás bavit, možná inspirovat a hlavně přidáme další tip na podzimní výlet po našem kraji. V letošních cenách Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu se mimořádně dařilo místu s krásným názvem Kříž srdce. Zvítězilo v kategorii malebná vyhlídka a navíc se stalo i absolutním vítězem. Co je Kříž srdce? Ptáte se, kde ho najdeme? Na studiové lince nacházíme Ivonu Beníškovou. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: A vy nám dáte odpovědi, kde přesně Kříž srdce leží? Čím je to místo zajímavé?
3: Tak, Kříž srdce najdete v přírodě nad Bělským mlýnem a je přístupný volně celý rok. Dostanete se k nám samozřejmě autem, spousta lidí přijede na kole a můžete se k nám dostat i vlakem přímo do zastávky z Děčín. A potom tady z tohohle místa od Bělského mlýna po hluté turistické značce k další kortenové soše od Honzy dostala, tam máme ještě ohnivého anděla a potom po zelené značce ke Kříži srdce. Já si myslím, že Kříž srdce si oblíbili návštěvníci, protože má obrovskou sílu. Je to opravdu monumentální dílo, je to spojení umění přírody a krásného výhledu a dává tomu takovou zvláštní atmosféru. Lidi se tam přijdou tak jako zastavit, pokochat, rozhlídnout, nadechnout se přírodě.
2: A závěrem pojďme tedy nalákat všechny, kteří ještě na Kříži srdce nebyli, nedaleko Olomouce u Běleckého mlýna. Proč si právě na podzim udělat výlet ke Kříži srdce?
3: Každé roční období má své kouzlo a podzim je tam opravdu nádherný. To opravdu může být skvělým cílem pro vycházku, výlet, anebo například děláme silvestrovský výšlap, takže se tam přijít podívat třeba na Silvestra a ukončit tam krásně rok.
2: Kříž srdce nedaleko Běleckého mlýna, vítěz kategorie malebná vyhlídka a zároveň absolutní vítěz letošních cen Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu. Na výlet nás pozvala paní Ivona Beníšková. Naslyšenou.
3: Naslyšenou.
2: Náš vyhlídkový reklamní rozhovor končí a my už vyhlížíme další hity.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
4: Radio Metropole.
1: Posloucháš?
4: Radio Metropole.

0: se nemusíš bát, že se každou chvíli spustí otravná reklama na předplatné.
1: My ty reklamy sice máme, ale díky nim ušetříš.
2: Metropole.

0: Radio Metropole.
1: Hej, ty tam! Chceš vědět o životě venku, jak bude a kudy je? Čerstvé info právě teď! Posloucháš Radio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 9 hodin.
2: Radio Metropole. Olomoucký report.
3: Stručně, jasně, aktuálně, tady je souhrn událostí pro vás. Konec šedých kontejnerů v Litovli, jak píše report.cz, město zavádí společný sběr vybraných druhů odpadu. Pojme je žlutá popelnice, nově od října do ní můžeme v Litovli hodit plasty i nápojové kartony a kovové obaly.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Řidiči čekají nás omezení na silnici 47 v Hranicích. Od pondělí tu začne na Olomoucké ulici výměna asfaltu. Jde o zhruba kilometrový úsek a práce potrvají asi 2 týdny, informuje ředitelství silnic a dálnic.
4: Letos poslední větší silniční opravu v kraji provedeme v Hranicích. Na Olomoucké ulici odfrézujeme 12 cm starého asfaltu a po kontrole podkladu položíme čerstvý koberec. Spolu s novými značkami svodidly a krajnicemi vyjde zakázka na 15 milionů korun. Provoz zůstane na silnici první třídy číslo 47 bez potřeby objízdných tras.
3: Říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.
1: Valmes aktuálně.
3: Rušení některých oddělení v nemocnici ve Valašském Meziříčí. Nemocniční skupina Agiletu plánuje zrušit porodnické, novorozenecké a dětské lůžkové oddělení. Záměr odůvodňuje poklesem porodnosti a nedostatkem personálu, píše deník. Radnice ve Valašském Meziříčí s rušením vybraných oddělení nesouhlasí a odvolává se na pachtovní smlouvu. O dalším postupu města má rozhodnout zastupitelstvo po komunálních volbách.
2: Sport.
3: Silná opora naší cyklistické reprezentace Matyáš Vacek nebude startovat na začínajícím mistrovství Evropy silničních cyklistů v Lublani. A to kvůli zranění nosu, který si zlomil při pádu v neděli během mistrovství světa. Mistrovství Evropy začíná dnes závodem s hromadným startem žen do 23 let, nyní od 9 hodin. Doplníme, že za Česko jede trojice Hezinová, Kopecký a Kvasničková.
5: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Radio Metropole.
2: Radio Metropole. Co na sebe.
6: Jaké bude víkendové meteo menu? Jako předkrm procházka, hlavní chod, výlet na kole nebo na motorce a jako dezert zasloužený odpočinek na sluníčku. Podrobnosti právě teď víme, jak bude. Dnes polojasno anebo oblačno, místy vysoká oblačnost, teploty 20 až 23, víkendové teploty po oba dny kolem 20 až 23 stupňů a jak v sobotu, tak v neděli jasno nebo skoro jasno. Těšíte se?
7: Poznejte místo, kde může přijít na svět vaše miminko. Rodinná porodnice Agel Prostějov vás zve 6. října od 14 hodin na den otevřených dveří.
2: Radio Metropole za volantem.
6: Za páteční provoz si zasloužíte velkou pochvalu, nikde nejsou zbytečné vážné nehody, například z Olomouce do Brna i z Hanácké metropole do Valmezu se dostaneme v aktuálním provozu za hodinu, naprostá pohoda. Na D1 u Bělotína pozor, v obou směrech zdržení kvůli opravám kolem 5 minut. A dopravní anketní otázku má za volantem Marek na trase z Olomouce do Slatinic. Maro, ahoj.
8: Dobré ráno, Lukáši a posluchači, anketní otázka, čeho v životě nejvíc litujete?
9: No, já lituju toho, že jsem neposlouchal svoji maminku. Aha. No a co říkala? No to nevím, já jsem ji neposlouchal. No já právě jdu pro maminku do Slatinic do lázní, tak si zase vyslechnu nějakou moudrou radu, ale přitom řeknu, že v Hněvotíně na začátku hnedka u ubytovny, u hoteláku je semafor a jezdí se jenom jedním jízdním pruhem a jsou tady mikrokolony třeba do 10 do 15 aut a vypadá to, že ten interval je někde kolem 1 až 2 minut. Hněvotín, zpomalte.
6: Na cestách posloucháte naše rádio jedině v Toyotě, Škodovce, Peugeotu i Audině.
10: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
2: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Rádio Metropole a Sport podle Štěpána.
1: Rádio Metropole, to je muzika a energie a taky informace ze světa sportu, pojďme na ně. Olomoučtí hokejisté po nedělní výhře na Kladně bohužel v úterý nestačili v domácí plech aréně na hokejisty z Vítkovic, kterým podlehli 3-4. Kohouti prohrávali 2-3 v závěru třetí třetiny, srovnali, bohužel úplně na konci znovu inkasovali a naděje na body se tak rozplynula. Dnes hraje Mora v Liberci od 18. hodiny proti tamnějším Bílým Tigrům, no a zpátky do Olomouce se hokej vrátí už za 2 dny v neděli, kdy přivítáme od 17. hodiny Třinecké oceláře. Pojďme na fotbal, pokračuje reprezentační pauza a tak se ani tento víkend fotbalová šance liga nehraje. Sigma je po 9 odehraných zápasech se 16 body v tabulce čtvrtá, no a další body do tabulky se bude snažit získat už 11. října v Teplických Stínadlech. Držíme palce. Jinak tento víkend můžeš v Olomouci vyrazit na prvoligový florbal, a to hned 2x. V domácí Čajk aréně nejprve naše florbalky dnes v 19.30 vyzvou Znojmo, v neděli potom FBS Olomouc čekají Otrokovice. Úvodní buly padne v 17.30, no a na závěr je tu taky basketbal. BK Olomoucko čeká tento víkend další zápas Národní basketbalové ligy, v neděli hostíme Děčín a úvodní rozeskok padne v 17 hodin. Tak to je sport na Metropoli a už teď další várka muziky a energie.
0: Rádio Metropole a sport podle Štěpána.
2: Rádio Metropole
3: a dopolední chill.
4: Už se těšíš na oběd?

0: krásné páteční dopoledne. Pracovní týden se pomalu chýlí ke konci a víkendová atmosféra je už cítit ve vzduchu. Ať už ladíte poslední pracovní úkoly, sedíte v autě nebo si užíváte zaslouženou kávu, věříme, že máte báječnou náladu. Udělejte si pohodlí, uvolněte se a užívejte si dnešní den. My vám k tomu dál hrajeme hit za hitem pro tu nejlepší páteční pohodu.
1: Slyšíš to syčení grilu? Cítíš tu vůni? Do Olomouce přijíždí Burger Street Festival. Od pátku do neděle u Šantovky ochutnáš ten nejlepší street food z celého Česka. Novinka letoška? Miniburgery pro objevitele. Tři malé chutě místo jednoho velkého. Klidně i ten velký k tomu. Burger Street Festival u Šantovky Olomouc.
2: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Ve čtvrtek 15. října startuje velký den v prodejně Ardon Přerov. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Čtvrtek 15. října prodejna Ardon Přerov naproti Oby. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
3: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace, poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace, jistota zhané. Více na elnersanace.cz.
4: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
5: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
4: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o víc než 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
11: Hokejová extraliga běží bleskovým tempem a v olomoucké Plech aréně to bude znovu bouřit.
12: Tak to jsme my, vládci Hané, srdce bílo-červené. Přijďte všetci na náš zimák a dneska zase vyhrajem.
11: Olomouci se představí soupeř Střince tuto neděli od 17 hodin.
12: Bude to bitva a my vás potřebujeme slyšet. Těším se na vás. Petr Gevize, obránce HC Olomouc.
11: Buďme u toho všetci spolu.
13: Radio Metropole.
14: Metropole. How could you ever leave me without a chance to try?

0: Dál vás zdravíme na naší rádiové vlně. Blíží se 10. hodina a s ní i kompletní přehled všeho podstatného, co potřebujete vědět, než se naplno rozjede víkend. Za malou chvíli se dozvíte, co se děje v našem regionu. Dáme aktuální předpověď počasí a informace z cest. Zprávy, počasí a doprava jsou tu pro vás už v 10. Díky, že posloucháte.
1: Rádio Metropole.
2: Už tě nebaví tvůj mobil, co umí jenom volat a fotit rozmazaný selfiečka? Lea ti představuje apky, díky kterým bude tvůj smartphone chytřejší než tvůj šéf po třech pivech. Nenech si ujít tipy na vychytávky, bez kterých už nebudeš chtít žít.
1: Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 10 hodin.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Je čas na přehled událostí, pojďme na to. Značka zákazu zastavení a termín, kdy platí. Tak v ulicích město Olomouc dává dopředu vědět, kdy bude v dané ulici blokové čištění. V termínu pak musí být místo čištění prázdné, tedy bez aut. Jinak to řeší městská policie Olomouc. Od začátku roku řešili olomoučtí strážníci 657 případů zaparkovaných vozidel v místech vyhrazených pro blokové čištění technických služeb. Jen během tohoto týdne se jednalo o téměř 30 případů. Tak na to pamatujme a v místech nestůjme.
0: Svitavsko aktuálně.
2: Komplikuje se cesta do Čech. Na 3 dny se v říjnu uzavře tunel Hřebeč na silnici 35 mezi Svitavami a Moravskou Třebovou. Kvůli protipožárním testům bude tunel zavřený od 20. do 22. října. Řidiče čeká objížďka přes okolní obce. Babí léto trvá i s příchodem října. Hranice letního dne, tedy aspoň 25 stupňů ve stínu, byla na našem území překonána i včera, tedy třetí den v řadě. Největší teplo bylo v Českých Budějovicích 26 stupňů a 1/10 k tomu.
1: Sport.
2: A jdeme na 7. kolo hokejové extraligy a v akci uvidíme i Hanáky. Olomoučtí hokejoví kohouti se představí na ledě soupeře. Nyní 12. tým tabulky bude hrát dnes od 18 hodin proti 13. libereckým Bílým Tigrům. Výsledek vám přineseme.
1: Rádio Metropole. Co na sebe. Úklid počká, žehlení neuteče a nálenošení na gauči budeme mít celou zimu. Víkendové počasí ve stylu babího léta nás bude lákat s dětmi ven. Podrobnosti právě teď víme, jak bude. Dnešní teploty 20 až 23, polojasno anebo oblačno, místy vysoká oblačnost. Také víkendové teploty po oba dny kolem 20 až 23 stupňů a jak v sobotu, tak v neděli většinou jasno anebo skoro jasno. Letošní podzim je naprosto super. Souhlasíte?
3: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Ochutnali jste už náš chalupářský bochník. Poctivý chléb s křupavou kůrkou s vůní domova. Příběh pečiva CZ.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Jak komentovat aktuální dopravní situaci? Na Moravě krásné počasí a s ním naprosto pohodový dopolední provoz bez nehod a dlouhých zdržení. To platí pro Olomouc, pro Blansko, pro Bruntál, pro Valmes nebo také pro Svitavy. V Olomouci bacha na rizikové křižovatky, mezi ně podle statistik a podle vašich názorů patří třeba křížení ulic Krapkovy a Volkrovy ulice u Flóry. Jsou tady i tramvajové koleje. Pozor, a pro někoho může být hůře přehledná i křižovatka Uspěj na náměstí Hrdinů. Tady naštěstí provoz řídí semaforem. Za volantem se opatrujte.
1: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Top osobnosti kraje. Hostem u mikrofonu je Martin Škurek a my se ptáme, kdybyste měl vybrat jednu životní zásadu, vnitřní kotvu nebo hodnotu, na které nikdy neslevíte a která vás provází v těžkých i radostných chvílích, jaká by to byla?
1: Já to mám obecně tak, že pokud dělám cokoliv, tak se za sebe vnitřně nesmím stydět. Vždycky se musím podívat do toho zrcadla a říct si, udělal si ty nejlepší věci, které si udělat mohl. Udělal si, co si udělat mohl a nemusí se za sebe stydět. A to znamená, jak říkal kdysi Gogol, nestížuj si na zrcadlo, pokud máš křivá ústa. To je přesně to, čím já se řídím. Takže doopravdy ze sebe vydat to nejlepší a co největší a nejintenzivnější výkon. Takhle bych to asi definoval.
0: Říká Martin Škurek. Děkujeme.
2: Tvoje dopoledne?

0: Pohodový pátek vám i nadále přeje naše rádio. Doufáme, že máte skvělou náladu. Víkend už stojí za dveřmi a my v této hodině pozveme taky na ty nejakce, které se v našem regionu konají. Díky za poslech a držte vlnu.
1: KFC ti zase nabízí víc.
2: MacBooky Neo.
1: iPhone 17.
2: Laserové projektory.
1: Sluchátka Apple Beats.
2: A stovky dalších cen.
1: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
2: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
1: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
3: Milujete bonsaje a krásu podzimní zahrady? Přijďte od 2. do 4. října na Floria Podzim na výstaviště Kroměříž. Těšte se na stovky bonsají, zahradnickou inspiraci i nákupy pro váš domov a zahradu. Floria Podzim, 2. až 4. října. Více na výstaviště Kroměříž.cz.
4: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jarok prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
5: Karel Roden v dojemném příběhu plného vnitřní síly, nadnášejícího humoru, ale i smutku a otázek o existenci. To je hra Kapitán Skvělouš, už 4. října v kině Metropol Olomouc. Stane se hrdina dobrým otcem a zachrání své manželství? Přijďte to zjistit. Kapitán Skvělouš v podání Karla Rodena 4. října, kino Metropol Olomouc.
6: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit lodžii v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet... No tak nic, no.
7: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
8: TV Morava. Televize Olomouckého kraje. TV Morava. Regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava. Vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
9: Náš výkup je teď totální hardcore.
10: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko.
14: V superjackpotu Sportky je 280 milionů korun.
13: Sportka od Olvinu.
15: Olomouc zažije baseball světové úrovně i velkolepou oslavu 50 let klubu Skokani. V ostré bitvě v rámci German Series změří síly národní týmy Česka a Německa. Špičkový mezinárodní zápas doplní nabitý program pro celou rodinu. Americká auta, skvělé jídlo z food trucků, dětský turnaj, soutěže, kolotoče, divácké show i Bacardi Chill Zona. Předprodej vstupenek sledujte na sociálních sítích Skokanu. Kdy a kde? 3. a 4. října na baseballovém stadionu v Olomouci. Přijďte, víc info na webu Skokanů Olomouc.
1: Posloucháš?
2: Radio Metropole.

0: Metropole. Kam vyrazit?
1: Dnešní i víkendové tipy pro vás jsou připraveny dnes večer v olomouckém klubu Bounty Metallica Czech Tribute Band. Dnes také proběhne v Olomouci inspirativní beseda o životě. V kině Metropol bude Bára Englišová. Těšíme se na vás v Metropolu od 17.30. Už zítra bude v olomouckém Jazz Tibetu zpěvačka a skladatelka Klára Vytisková, čerstvá držitelka ceny Anděl. Začátek je ve 20 hodin. V neděli půjdeme v Olomouci na hokej. Mora hraje od 17 hodin s Třincem. A jsou tady také tipy mimo Olomouc. Floria podzim na kroměřížském výstavišti od dneška až do neděle. Podzimní vychytávky na zahradu, unikátní expozice bonsai, cymbálovka i program pro děti. Od dneška do neděle Floria podzim na výstavišti v Kroměříži. O víkendu budou na hradě Sovinci duchové a dušičky, netradiční kostýmované prohlídky a v neděli přivítáme podzim v Kostelci u Marciánů. V Kostelci na Prostějovsku zdobení dýní, dílničky, špekáčky, také malování na obličej mezi 13. a 18. hodinou.
0: Rádio Metropole, kam vyrazit?
2: Plánujete víkend? Hledáte přehled akcí a zábavy pro Olomouc a okolí? Akce Zábava! Váš tištěný měsíčník má pro vás nové číslo. Právě teď je na všech distribučních místech. Chcete se dostat i vy k našim čtenářům a posluchačům? Vaše akce, inzerce, tisk, online, rádia, vše vyřídíte přes redakce zavináč akcezabava.cz.
3: Hudební kámoši, kteří ti dělají společnost, ať už si kdekoliv. OK, automatické hudební streamy jsou fajn, ale my ti občas i něco řekneme. A to se cení.
4: Rádio Metropole.

0: Radio Metropole.
1: A dopolední chill. Protože dopoledne je příliš krátké na nudnou music.

0: Metropole.
1: Hej, ty tam! Chceš vědět o životě venku, jak bude a kudy je? Čerstvé info právě teď! Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 11 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Připravili jsme pro vás další aktuality. Olomouc prosperuje. V letošním indexu prosperity, který sestavuje portál Evropa v datech, se hanácká metropole dostala mezi 5 nejlepších měst v Česku a obsadila 4. místo. Žebříček vzniká na základě posouzení 49 hodnotících kritérií a pro doplnění na prvním místě je Turnov, druhé jsou Luhačovice a třetí Žamberk.
1: Olomouc aktuálně.
3: Baseballová reprezentace v Olomouci. Areál na Lascích bude tento víkend hostit prestižní mezinárodní baseballovou sérii German Series 2026. Na akci uvidíme zápasy reprezentací Česka a Německa a bude tu i doprovodný program. Prestižní baseballová utkání Česka s Německem začnou v sobotu od 13 hodin a v neděli od 11 hodin. Bude to zároveň oslava 50 let olomouckého baseballu, kterou na olomouckých Lascích doprovodí velký rodinný festival.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Nová cesta z náměstí Míru ve Svitavách. Řidiči mohou nyní opustit náměstí ulicí Soudní směrem k ulici Milady Horákové. Tento nový průjezd je povolen pouze v jednom směru. Část ulice totiž zůstala jednosměrnou, píše o tom Deník.
2: Sport.
3: Skvělý start do nové sezóny NHL má za sebou český hokejový brankář Karel Vejmelka, který hned ve svém prvním zápase vychytal čisté konto. K jasné výhře Utahu nad Chicagem 6-0 přispěl 15 úspěšnými zákroky.
0: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Radio Metropole.
1: Rádio Metropole. Co na sebe.
4: Víme, jak bude, víme, že dneska a také o víkendu nám babí léto dál hraje do karet. Až do neděle nás na Moravě čeká celkem hezký scénář. Sluníčko s trochou mraků a na teploměru příjemných 20 až 23 stupňů. Žádné sychravo, žádný slejvák. Prostě ideální čas vyrazit na procházku. Nicméně stále platí, že taky o víkendu budou rána chladnější, takže vytáhneme náš oblíbený svetr, ale odpoledne už to bude zase na tričko.
5: Dopřejte si péči, kterou si zasloužíte. Nová estetická chirurgie v nemocnici Agel Prostějov. Vaše krása, naše odbornost.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady, víme, že policejní hlídku můžeme potkat v Olomouci na Brněnské, taky na dálnici D35 Olomouc-Lipník u Kocourovce anebo u Velkého újezdu. A kontrola je prý taky na dálnici D46 na exitu Olšany u Prostějova. Takže, jestli chcete jezdit bez pokut, rozhodně dál poslouchejte naše rádio. My vám přejeme šťastnou cestu.
6: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
2: Rádio Metropole.
1: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: 2. říjen pokračuje na našich vlnách s dobrou náladou, ať už děláte cokoliv, doufáme, že u toho máte úsměv na tváři. Mimo další krasojízdu těch největších hitů si posvítíme v této hodině taky na životní styl. A dneska se zaměříme na bezpečnost a reflexní prvky na podzim. Zůstaňte na naší vlně.
1: Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje. Navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 5. října bude hostem první náměstek hejtmana Vladimír Lichnovský. Nalaďte si nás.
2: Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Horty Komplex. Objevte expozici Dary naší země, zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také 3 rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu, to všechno na jednom místě. Flóra Olomouc Horty Komplex.
3: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o víc než 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být navěky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
7: Slyšíš to syčení grilu? Cítíš tu vůni? Do Olomouce přijíždí Burger Street Festival. Od pátku do neděle u Šantovky ochutnáš ten nejlepší street food z celého Česka. Novinka letoška? Mini burgery pro objevitele. 3 malé chutě místo jednoho velkého. Klidně i ten velký k tomu. Burger Street Festival u Šantovky Olomouc.
8: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
9: Ať je fešák.
10: A má krásný oči.
11: Ať je vtipnej.
9: A chytrej.
10: A zajištěnej.
11: A hlavně, ať není ženatej.
9: Holky, nechceme toho trochu moc?
12: Tak jsem tady. Ahoj všem.
13: Divadlo Tramtárie uvádí Čarodějky z Lipníku.
9: Komedii o tom, co si ženy přejí a co se stane, když se jim přání splní. Premiéra 4. října.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Hokejová extraliga běží bleskovým tempem a v olomoucké Plech aréně to bude znovu bouřit.
16: Tak to jsme my, vláci Hané, srdce bílo-červené. Přijďte všetci na náš zimák a dneska zase vyhrajem.
15: V Olomouci se představí soupeř Střince tuto neděli od 17 hodin.
16: Bude to bitva a my vás potřebujeme slyšet. Těším se na vás. Petr Gevize, obránce HC Olomouc.
15: Buďme u toho všetci spolu.
17: Radio Metropole.
18: Metropole.
17: Tak.

protože s námi se nemusíš bát, že ti dojdou data zrovna v tom nejlepším. Vysíláme vzduchem po FM vlnách. Zdarma a neomezeně. Metropol.

0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
1: Naše malé děti si rádi hrají hru na neviditelné. Takhle si zakryjí oči a radostně křičí: já tady nejsem, já tady nejsem, ty mě nevidíš, nevidíš. Doma klidně neviditelní buďme, to je v pohodě, ale na podzimních cestách a chodnicích vidět být musíme. Brzy se stmívá, ráno je tma a v dešti nebo v mlze může řidič zahlédnout chodce v tmavém oblečení až na posledních 18 metrů. Pro představu, takové auto jedoucí 50 ujede za jedinou sekundu skoro 14 metrů a řidič je tak na reakci moc času nezbývá. Co s tím? Pomohou reflexní prvky. Ty mohou být ve světle světlometů viditelné až na 200 metrů. Pomůže třeba pásek na zápěstí nebo na kotníku, reflexní prvky na botách, na bundě nebo dětské aktovce. Takové reflexní pásky, přátelé, stojí jenom pár korun, leckde je dokonce dávají zdarma při nějakých promo akcích. A hlavně reflexní pásky nám dávají důležitou superschopnost. Být na podzimních cestách včas vidět a bezpečně se vrátit domů.
0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek. Rádio Metropole.
2: Rádio Metropole.

0: Radio Metropole
1: a dopolední chill.
2: Baby, let's go!
1: V chillu, nestresuj se a nasaj nejlepší vibe.
0: Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 12 hodin.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: A je tu vaše pravidelná porce zpráv, pojďme na to. Konec šedých kontejnerů v Litovli, jak píše report.cz, město zavádí společný sběr vybraných druhů odpadu. Pojme je žlutá popelnice, nově od října do ní můžeme v Litovli hodit plasty, i nápojové kartony a kovové obaly.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: Jednání o novém bazénu v Prostějově. Radnice v pondělí projedná výběrko na stavbu krytého bazénu za 750 milionů korun. Návrh na 25-metrový bazén řeší současná koalice naposledy před komunálními volbami. Připomeneme, že o podobě bazénu rozhodovalo na jaře referendum. Jeho podněcovatelé prosazovali 50-metrovou délku, kvůli nízké účasti však bylo hlasování neplatné a vedení města tak pokračuje s 25.
0: Přerov aktuálně.
2: Třídění odpadu podporuje Přerov. Město nabídne obyvatelům zdarma košíky a sáčky na bioodpad. Přerované si mohou vyzvednout jeden větratelný košík a dvě role sáčků do vyčerpání zásob. A kde a kdy?
3: Výdej bude probíhat od pondělí 5. října v zákaznickém centru technických služeb města Přerova v Palackého ulici číslo 1. Vytratelné košíky jsou určeny pro ukládání kuchyňského bioodpadu, například slupek a dalších zbytků ovoce a zeleniny. Kompostovatelný sáček se po naplnění vyhodí i s obsahem do hnědé nádoby na bioodpad.
2: Říká mluvčí Přerova Lenka Chalupová. Přesun sportovišť v Hanušovicích na Šumpersku. Město přesune do nových lokalit fotbalové hřiště i tenisové kurty, které zasáhla před 2 lety povodeň. Stěhování ze záplavové zóny vyjde až na 100 milionů korun a skončit má do roku 2030.
1: Sport.
2: Přerovská tenisová hvězda Linda Nosková září na turnaji WTA v Pekingu. Postoupila do 3. kola, když v pátek přemohla 2-0 na sety Rumunku Ruseovou. Dále jde i olomoucká rodačka Karolína Muchová po výhře 2-0 nad Britkou Bolterovou. Fotbalisté olomoucké Sigmy si dnes zpestří současnou reprezentační přestávku přípravným utkáním se zahraničním týmem. Od 14 hodin přivítají na trávníku Androva stadionu v Olomouci slovenský prvoligový tým MŠK Žilina.
1: Rádio Metropole, to na sebe.
4: Plánujete si o tomto víkendu výlet na kole nebo grilovačku na zahrádce? Proč ne? Víme, jak bude. Víme, že babí léto nám dál fandí. Dneska a taky v sobotu a v neděli počítáme s polojasnou oblohou a s teplotami kolem 20. Takže na venkovní aktivity značka Ideál. Tak šup šup, vyrážíme, dokud nám to sluníčko takhle parádně servíruje.
5: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva.cz.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady, víme, že policejní hlídku máme v Olomouci na Brněnské, anebo taky v Prostějově, v ulici za Olomouckou. A pozor, větší nehoda se momentálně řeší na D1, je to na exitu hranice, jak je nájezd směr Ostrava. Momentálně jsou na místě záchranáři a zdržení je to zhruba na 15 minut. Tak držte pevně volant i naši vlnu a hlavně dobře dojeďte.
1: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie.

0: Druhý říjen pokračuje na našich vlnách s dobrou náladou, ať už děláte cokoliv, doufáme, že u toho máte úsměv na tváři. Mimo další krasojízdu těch největších hitů si posvítíme v této hodině taky na životní styl. A dneska se zaměříme na bezpečnost a reflexní prvky na podzim. Zůstaňte na naší vlně.
1: Hledáte dárek, který opravdu potěší? Darujte poctivé delikatesy Via Delicia pro blízké přátelé i obchodní partnery. Více na viadelicia.cz.
2: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace, poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace, jistota zhané. Více na elnersanace.cz.
3: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
4: Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Nilutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na ticketlife.cz.
5: Olomouc zažije baseball světové úrovně i velkolepou oslavu 50 let klubu Skokani. V ostré bitvě v rámci German Series změří síly národní týmy Česka a Německa. Špičkový mezinárodní zápas doplní nabitý program pro celou rodinu. Americká auta, skvělé jídlo z food trucků, dětský turnaj, soutěže, kolotoče, divácké show i Bacardi Chill Zona. Předprodej vstupenek sledujte na sociálních sítích Skokanu. Kdy a kde? 3. a 4. října na baseballovém stadionu v Olomouci. Přijďte. Víc info na webu Skokanu Olomouc.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 69,90. A slunečnicový olej Majola, litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
7: Radio Metropole.
8: Radio Metropole.

0: Je světový den hospodářských zvířat. Zdravíme všechny krávy, ovce, kozy, prasátka a tak dále a hlavně ty, kteří se o ně den co den starají. Půlkulatých 75 let a slaví zpěvák Sting, o 3 roky starší je český herec Petr Štěpánek a právě dnes roku 1870 se Řím stává hlavním městem sjednocené Itálie. A svátek slaví každý Oliver a každá Olivie. Tak jsme si s našimi textaři řekli, že jejich dnešní sváteční hymna musí mít pořádnou středomořskou příchuť a chutnat po olivách. A víte, co takový olivovník od pradávna symbolizuje?
1: Olivovník je symbolem míru.
2: Takže Olivie a Oliver se dneska nehádají.
1: A když jo,

0: Oliverové a Olivie.
1: Tohle je vaše sváteční hymna s příchutí oliv.
0: Pochutnali jste si.
2: Metropole právě dnes.
3: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Ve čtvrtek 15. října startuje velký den v prodejně Ardon Přerov. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Čtvrtek 15. října prodejna Ardon Přerov naproti Obi. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Ti kyberšmejdi zasraní nikdy nespí, ale pan Prokoukl taky ne. Když si nejsi jistý, klikni na panprokoukl.cz. Pomůže, poradí, kyberšmejda odhalí. Ve dne v noci. Panprokoukl.cz. Bezpečný je zdarma pro tebe, prostě pro všechny. Tvůj štít proti kyberpodvodům panprokoukl.cz. Olomoucký kraj a policie dávají stránce panprokoukl.cz 12 bodů z 10.
6: Slyšíš to syčení grilu? Cítíš tu vůni? Do Olomouce přijíždí Burger Street Festival. Od pátku do neděle u Šantovky ochutnáš ten nejlepší street food z celého Česka. Novinka letoška? Miniburgery pro objevitele. Tři malé chutě místo jednoho velkého. Klidně i ten velký k tomu. Burger Street Festival u Šantovky Olomouc.
7: Karel Roden v dojemném příběhu plného vnitřní síly, nadnášejícího humoru, ale i smutku a otázek o existenci. To je hra Kapitán Skvělouš, už 4. října v kině Metropol Olomouc. Stane se hrdina dobrým otcem a zachrání své manželství? Přijďte to zjistit. Kapitán Skvělouš v podání Karla Rodena 4. října, kino Metropol Olomouc.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 13 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Děkujeme, že jste si nás naladili. Máme tu pro vás další informace. Nedožité 90. bývalého prezidenta Václava Havla uctí příští týden Moravská filharmonie Olomouc. Koncert s podtitulem Život v pravdě zazní 8. října v Olomoucké redutě. Uslyšíme na něm díla Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka nebo George Gershwina, kteří byli Václavu Havlovi blízcí. Mimochodem, lidé v České republice vnímají bývalého prezidenta Václava Havla čím dál lépe. Podle aktuálního průzkumu agentury STEM ho nyní pozitivně hodnotí v průměru 76 lidí ze 100. Je to o 5% více než v roce 2002. Ať mají lidé v Kroměříži kde tvořit, město plánuje vybudovat v Pilařově ulici nové kreativní centrum Garáž pro mladé lidi a studenty. Město má hotovou studii, která tu počítá s kavárnou, coworkem i klubovnou.
0: Prostějov aktuálně.
3: Zelenější bude zase Prostějov. Město pokračuje v obnově městské zeleně. Během letošního podzimu radnice nechá zasadit ve městě přes 100 vzrostlých stromů i více než 1000 keřů, které doplní zeleň v různých lokalitách města.
1: Sport.
3: Druhý zápas čeká české hokejistky na turnaji Eurohockey Tour ve Finsku. První utkání, které hrály proti domácímu výběru, dopadlo porážkou 0-2. Dnes se naše reprezentantky představí proti Švédsku, nyní od 13 hodin.
1: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Radio Metropole.
0: Radio Metropole.
4: Víme, jak bude, víme, že celá Morava pro nás má dál babí léto v plné parádě. Dnešek i oba víkendové dny opět nabídnou sluníčko tak akorát a teploty nejčastěji kolem 20. Takže pláštěnky necháme v šuplíku a raději si zarezervujeme místo na nějaké zahrádce. Výhledově až do středy by mělo být vesměs polojasno a zatím to vypadá tak, že podzim se ohlásí ve čtvrtek, kdy to bude s občasným deštěm a následně v pátek se má navíc ochladit, bude prý maximálně 15 stupňů.
5: Poznejte místo, kde může přijít na svět vaše miminko. Rodinná porodnice Agel Prostějov vás zve 6. října od 14 hodin na den otevřených dveří.
0: Rádio Metropole za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady, víme, že policejní hlídku máme v Olomouci, kousek od Ferstrovky, v ulici Na Vozovce, kontrolují tady tu 30. Hlídka také na D1, nedaleko exitu Hulín Západ. A pozor, na D1 stále komplikace na exitu Hranice ve směru na Ostravu a asi to tady bude na dlouho. Po nehodě je tu odstavené jedno nákladní auto na krajnici, to druhé přímo na exitu. Provoz na dálnici teď momentálně vede ve dvou pruzích. Exit Hranice je uzavřený a odklon tady řídí policie. Tak počítejte se zdržením. D1, exit Hranice. Ať už jedete kamkoliv, přejeme šťastnou cestu.
6: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
1: Radio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: Osobnosti kraje. Představujeme vám zajímavé osobnosti našeho regionu. Tento týden od pondělí do pátku po 10. nebo po 16. hodině s Martinem Škurkem o právu, o hodnotách a o životě. Top osobnosti kraje. Jedině na tomto rádiu.
1: Rádio Metropole
2: a odpolední chill. Perfektní kulisa k tvému rozhodnutí, že už máš dneska padla.

0: Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje. Navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 5. října bude hostem první náměstek hejtmana Vladimír Lichnovský. Nalaďte si nás.
1: Milujete bonsaje a krásu podzimní zahrady? Přijďte od 2. do 4. října na Floria Podzim na výstaviště Kroměříž. Těšte se na stovky bonsají, zahradnickou inspiraci i nákupy pro váš domov a zahradu. Floria Podzim, 2. až 4. října. Více na výstaviště Kroměříž.cz.
2: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o víc než 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5 WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžovat. No tak nic, no.
8: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
0: TV Morava. Televize Olomouckého kraje. TV Morava. Regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava. Vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.

Rádio s moravským srdcem. Máme pro tebe další várku fresh muziky a energie, ať tvůj den stojí za to. Metropole.

0: Věděli jste, že sehnat dneska šikovného tesaře je pro stavební firmy málem zázrak? Dobrých odborníků je málo a trh po nich doslova prahne. To pro tebe znamená jediné – jistou práci a parádní peníze. Střední škola řemesel v Šumperku a střední škola v Přerově na Kouřílkově ulici tě připraví pro reálný život. Žádné teoretizování. Od prvního ročníku tě čeká poctivá praxe, práce s výkresy i reálné zakázky. K tomu navíc získáš finanční podporu z krajského stipendijního programu Olomouckého kraje. Až dokončíš školu, firmy se o tebe poperou, nebo rozjedeš vlastní živnost a budeš pánem svého času. Staň se vyhledávaným profesionálem. Mrkni na školašumperk.cz nebo kouřilkova8.cz a přihlas se. Řemeslo žije a poctivé řemeslo je cool. Pojď studovat obor tesař.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: Na našem rádiu začíná další reklamní rozhovor. Bude vás bavit, možná inspirovat a hlavně přidáme další tip na podzimní výlet po našem kraji. V letošních cenách Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu se mimořádně dařilo místu s krásným názvem Kříž srdce. Zvítězilo v kategorii malebná vyhlídka a navíc se stalo i absolutním vítězem. Co je Kříž srdce? Ptáte se, kde ho najdeme? Na studiové lince nacházíme Ivonu Beníškovou. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: A vy nám dáte odpovědi, kde přesně Kříž srdce leží? Čím je to místo zajímavé?
3: Tak, Kříž srdce najdete v přírodě nad Bělským mlýnem a je přístupný volně celý rok. Dostanete se k nám samozřejmě autem, spousta lidí přijede na kole a můžete se k nám dostat i vlakem přímo do zastávky z Děčín. A potom tady z tohohle místa od Bělského mlýna po hluté turistické značce k další kortenové soše od Honzy Dostála, tam máme ještě ohnivého anděla a potom po zelené značce ke Kříži srdce. Já si myslím, že Kříž srdce si oblíbili návštěvníci, protože má obrovskou sílu. Je to opravdu monumentální dílo, je to spojení umění přírody a krásného výhledu a dává tomu takovou zvláštní atmosféru. Lidi se tam přijdou tak jako zastavit, pokochat, rozhlídnout, nadechnout se přírodě.
2: A závěrem pojďme tedy nalákat všechny, kteří ještě na Kříži srdce nebyli, nedaleko Olomouce u Běleckého mlýna. Proč si právě na podzim udělat výlet ke Kříži srdce?
3: Každé roční období má své kouzlo a podzim je tam opravdu nádherný. To opravdu může být skvělým cílem pro vycházku, výlet, anebo například děláme silvestrovský výšlap, takže se tam přispodívat třeba na Silvestra a ukončit tam krásně rok.
2: Kříž srdce nedaleko Běleckého mlýna, vítěz kategorie malebná vyhlídka a zároveň absolutní vítěz letošních cen Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu. Na výlet nás pozvala paní Ivona Beníšková. Naslyšenou.
3: Naschledanou.
2: Náš vyhlídkový reklamní rozhovor končí a my už vyhlížíme další hity.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
4: Radio Metropole.
1: Tvoje odpoledne.
4: Tvoje rádio.
1: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 14 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Je čas na přehled událostí, pojďme na to. Značka zákazu zastavení a termín, kdy platí. Tak v ulicích město Olomouc dává dopředu vědět, kdy bude v dané ulici blokové čištění. V termínu pak musí být místo čištění prázdné, tedy bez aut. Jinak to řeší městská policie Olomouc. Od začátku roku řešili olomoučtí strážníci 657 případů zaparkovaných vozidel v místech vyhrazených pro blokové čištění technických služeb. Jen během tohoto týdne se jednalo o téměř 30 případů. Tak na to pamatujme a v místech nestůjme.
0: Svitavsko aktuálně.
3: Komplikuje se cesta do Čech. Na 3 dny se v říjnu uzavře tunel Hřebeč na silnici 35 mezi Svitavami a Moravskou Třebovou. Kvůli protipožárním testům bude tunel zavřený od 20. do 22. října. Řidiče čeká objížďka přes okolní obce. Babí léto trvá i s příchodem října. Hranice letního dne, tedy aspoň 25 stupňů ve stínu, byla na našem území překonána i včera, tedy třetí den v řadě. Největší teplo bylo v Českých Budějovicích 26 stupňů a 1/10 k tomu.
1: Sport.
3: A jdeme na 7. kolo hokejové extraligy a v akci uvidíme i Hanáky. Olomoučtí hokejoví kohouti se představí na ledě soupeře. Nyní 12. tým tabulky bude hrát dnes od 18 hodin proti 13. libereckým Bílým Tigrům. Výsledek vám přineseme.
2: Rádio Metropole, co na sebe.
4: Víme, jak bude, víme, že dneska a také o víkendu nám babí léto dál hraje do karet. Až do neděle nás na Moravě čeká celkem hezký scénář. Sluníčko s trochou mraků a na teploměru příjemných 20 až 23 stupňů. Žádné sychravo, žádný slivák. Prostě ideální čas vyrazit na procházku. Nicméně stále platí, že taky o víkendu budou rána chladnější, takže vytáhneme náš oblíbený svetr, ale odpoledne už to bude zase na tričko.
1: Olomoucká pekárna Penam peče pro Hano už 50 let. Ochutnali jste už náš makový a tvarohový závinek Hanka? Příběh pečiva CZ.
2: Rádio Metropole za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady, víme o policejní hlídce v Olomouci Hodolanech na ulici Jiráskova, taky na obchvatu na dálnici D35, kousek od sjezdu u olomoucké Olympie. Hlídka taky na dálnici D55 na exitu Hulín Východ nebo na D1, na exitu Kroměříž Západ i Kroměříž Východ. A na D1 stále komplikace na exitu Hranice ve směru na Ostravu. Po nehodě tady máme odstavená dvě nákladní auta. Provoz by tady měl být veden jen ve dvou pruzích. Exit 308 Hranice je dočasně uzavřený a odklon tady řídí policie. Tak na cestách opatrně a my už dál jedeme na té správné vlně.

0: Do pohody dnešního dne vám posíláme na naší vlně další hit. Mám pátek a na dnešek připadá Světový den nenásilí. Tak ať už u vás na pracovišti nebo kdekoliv jinde dojde dneska k nějakému konfliktu, řešme to v míru. My budeme pokračovat ve hraní našich hitů a v této hodině omrkneme i regionální zpravodajské portály.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky je 280 milionů korun. Sportka od Olvinu.
4: Hokejová extraliga běží bleskovým tempem a v olomoucké Plech aréně to bude znovu bouřit.
5: Tak to jsme my, vláci Hané, srdce bílo-červené. Přijďte všetci na náš zimák a dneska zase vyhrajem.
4: V Olomouci se představí soupeř Střince tuto neděli od 17 hodin.
5: Bude to bitva a my vás potřebujeme slyšet. Těším se na vás. Petr Gevize, obránce HC Olomouc.
4: Buďme u toho všetci spolu.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Olomoucký report CZ.
8: Pořád se něco děje.
7: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
9: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
8: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
7: Radio Metropole.
10: Metropole.

0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
1: Jak jsme zjistili, olomoucká zoo chystá strašidelný podzim, kdy vlastně bude tradiční večer duchů. A jak pokračuje stavba obřího akvária pro žraloky, tak o tom píše Report.cz. Šumperk opět ožívá architekturou. Jubilejní dny architektury nabízí diskuze o budoucnosti města i filmové premiéry. A to až do neděle. Další informace pro nás má šumperský rej.cz. A jak už všichni víme, Tomáš Polák ze skupiny Opět a Radeček míří do Stardance. Zákulisní drby a emoce všechno uslyšíme exkluzivně na našem rádiu. A podrobnosti najdeme už teď na webu radiohana.cz. Rozhodně poslouchejte dál, s námi máte přehled o tom, čím aktuálně žije náš region.
0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
2: Rádio Metropole
3: a odpolední chill. Ideální soundtrack na odpolední nákupy.

0: Rádio Metropole.
1: Martina ti denně připravuje nové pozitivní horoskopy. Máš pocit, že tvůj život řídí spíš Murphyho zákony než hvězdy? Každý den ti mícháme pozitivní vibrace z vesmíru.
0: Metropole.

0: Rádio Metropole. Metropole. Bylo 15 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
1: Připravili jsme pro vás další aktuality. Olomouc prosperuje. V letošním indexu prosperity, který sestavuje portál Evropa v datech, se hanácká metropole dostala mezi 5 nejlepších měst v Česku a obsadila 4. místo. Žebříček vzniká na základě posouzení 49 hodnotících kritérií a pro doplnění na prvním místě je Turnov, druhé jsou Luhačovice a třetí Žamberk.
0: Olomouc aktuálně.
1: Baseballová reprezentace v Olomouci. Areál na Lascích bude tento víkend hostit prestižní mezinárodní baseballovou sérii German Series 2026. Na akci uvidíme zápasy reprezentací Česka a Německa a bude tu i doprovodný program. Prestižní baseballová utkání Česka s Německem začnou v sobotu od 13 hodin a v neděli od 11 hodin. Bude to zároveň oslava 50 let olomouckého baseballu, kterou na olomouckých Lascích doprovodí velký rodinný festival.
2: Místní rádio, místní zprávy.
1: Nová cesta z náměstí Míru ve Svitavách. Řidiči mohou nyní opustit náměstí ulicí Soudní směrem k ulici Milady Horákové. Tento nový průjezd je povolen pouze v jednom směru. Část ulice totiž zůstala jednosměrnou, píše o tom Deník.
2: Sport.
1: Skvělý start do nové sezóny NHL má za sebou český hokejový brankář Karel Vejmelka, který hned ve svém prvním zápase vychytal čisté konto. K jasné výhře Utahu nad Chicagem 6-0 přispěl 15 úspěšnými zákroky.
3: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Radio Metropole.
4: Udělejte něco pro své zdraví. 14. října vás v nemocnici Agel Přerov čekají bezplatná vyšetření zaměřená na prevenci cévní mozkové příhody.
0: Rádio Metropole, co na sebe.
5: Víme, jak bude, a to i o víkendu. Sobota bude slunečná, očekáváme teploty mezi 20 až 24 stupni. Neděle pak přinese podobný scénář. To znamená, že se můžeme dostat i na 8 stupňů nad průměrnou teplotou pro měsíc říjen. Stejně jako celý tento týden, i o víkendu se toho, že na výletě zmokneme, bát nemusíme. Pršet by nám nemělo ani na začátku nadcházejícího týdne.
0: Rádio Metropole za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci jezdíme bez nehod, to už ale neplatí na D1 na trase Přerov-Ostrava na exitu hranice. Kvůli nehodě nákladního auta je tady exit uzavřen, provoz je veden ve dvou jízdních pruzích. Dopravu na místě koriguje policie. Počítáme tady se zdržením přibližně na 20 minut. Bouračka dvou osobáků komplikuje dopravu taky v Lošticích, v ulici Olomoucká, jezdí se tu kyvadlově jedním jízdním pruhem. Vyšetřování teď probíhá taky v Přerově, v ulici Nádražní, i tady je kyvadlový provoz. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
6: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
0: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie.

0: Rádio Metropole a Sport podle Štěpána.
1: Rádio Metropole, to je muzika a energie a taky informace ze světa sportu, pojďme na ně. Olomoučtí hokejisté po nedělní výhře na Kladně bohužel v úterý nestačili v domácí plech aréně na hokejisty z Vítkovic, kterým podlehli 3-4. Kohouti prohrávali 2-3 v závěru třetí třetiny, srovnali, bohužel úplně na konci znovu inkasovali a naděje na body se tak rozplynula. Dnes hraje Mora v Liberci od 18. hodiny proti tamnějším Bílým tigrům, no a zpátky do Olomouce se hokej vrátí už za 2 dny v neděli, kdy přivítáme od 17. hodiny třinecké oceláře. Pojďme na fotbal, pokračuje reprezentační pauza a tak se ani tento víkend fotbalová šance liga nehraje. Sigma je po 9 odehraných zápasech se 16 body v tabulce čtvrtá, no a další body do tabulky se bude snažit získat už 11. října v Teplických Stínadlech. Držíme palce. Jinak tento víkend můžeš v Olomouci vyrazit na prvoligový florbal, a to hned 2x. V domácí Čajk aréně nejprve naše florbalky dnes v 19.30 vyzvou Znojmo, v neděli potom FBS Olomouc čekají Otrokovice. Úvodní buly padne v 17.30, no a na závěr je tu taky basketbal. BK Olomoucko čeká tento víkend další zápas Národní basketbalové ligy. V neděli hostíme Děčín a úvodní rozeskok padne v 17.30. hodin. Tak to je sport na Metropoli a už teď další várka muziky a energie.
0: Rádio Metropole a sport podle Štěpána.
2: Rádio Metropole.
0: Tvoje odpoledne.
2: Tvoje rádio.
0: Metropole.

0: pohodový pátek vám i nadále přeje naše rádio. Doufáme, že máte skvělou náladu. Víkend už stojí za dveřmi a my v této hodině pozveme taky na ty nejakce, které se v našem regionu konají. Díky za poslech a držte vlnu.
1: Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Hortikomplex. Objevte expozici Dary naší země, zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také 3 rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu, to všechno na jednom místě. Flóra Olomouc, Hortikomplex.
2: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace, poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace, jistota zhané. Více na elnersanace.cz.
3: Hledáte dárek, který opravdu potěší? Darujte poctivé delikatesy Via Delicia pro blízké přátelé i obchodní partnery. Více na viadelicia.cz.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o víc než 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být navěky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
7: Slyšíš to syčení grilu? Cítíš tu vůni? Do Olomouce přijíždí Burger Street Festival. Od pátku do neděle u Šantovky ochutnáš ten nejlepší street food z celého Česka. Novinka letoška? Mini burgery pro objevitele. Tři malé chutě místo jednoho velkého. Klidně i ten velký k tomu. Burger Street Festival u Šantovky Olomouc.
8: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
9: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Ve čtvrtek 15. října startuje velký den v prodejně Ardon Přerov. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Čtvrtek 15. října prodejna Ardon Přerov naproti Oby. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Ať je fešák
12: a má krásný oči.
11: Ať je vtipnej.
12: A chytrej.
11: A zajištěnej.
12: A hlavně, ať není ženatej.
11: Holky, nechceme toho trochu moc?
13: Tak jsem tady. Ahoj všem.
14: Divadlo Tramtárie uvádí Čarodějky z Lipníku.
11: Komedii o tom, co si ženy přejí a co se stane, když se jim přání splní. Premiéra 4. října.
15: Radio

0: součástí skvělé komunity posluchačů. Posloucháš to samé, co tisíce dalších lidí ve tvém okolí. Sdílená hudební radost je přece nejlepší.
1: Radio Metropole.

0: Podívejte se kolem sebe. Svět je plný plastu, obrazovek a věcí na jedno použití. Ale co má v životě opravdu trvalou hodnotu? Poctivé dřevo a ruka, která z něj dokáže vytvořit domov. Obor tesař není jen o práci. Je to umění, vůně živého materiálu a hrdost, když vidíte krov nebo dřevo stavbu, co přetrvá generace. Zatímco se technologie mění každou vteřinu, tesařina zůstává řemeslem, které má obrovský respekt a cenu. Olomoucký kraj navíc tento obor podporuje krajskými stipendii, takže si na svou budoucnost vyděláváš už během studia. Chceš dělat práci, která má viditelný smysl, je skvěle placená a poctivá? Podpoř svůj talent, tvoř z přírodního materiálu a postav se na vlastní nohy. Řemeslo žije a poctivá práce má budoucnost. Pojď studovat obor tesař.
1: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
2: Dnešní i víkendové tipy pro vás jsou připraveny dnes večer v olomouckém klubu Bounty Metallica Czech Tribute Band. Dnes také proběhne v Olomouci inspirativní beseda o životě. V kině Metropol bude Bára Englišová. Těšíme se na vás v Metropolu od 17.30. Už zítra bude v olomouckém Jazz Tibetu zpěvačka a skladatelka Klára Vytisková, čerstvá držitelka ceny Anděl. Začátek je ve 20 hodin. V neděli půjdeme v Olomouci na hokej. Mora hraje od 17 hodin s Třincem. A jsou tady také tipy mimo Olomouc. Floria podzim na kroměřížském výstavišti ode dneška až do neděle. Podzimní vychytávky na zahradu, unikátní expozice bonsai, cymbálovka i program pro děti. Ode dneška do neděle Floria podzim na výstavišti v Kroměříži. O víkendu budou na hradě Sovinci duchové a dušičky, netradiční kostýmované prohlídky a v neděli přivítáme podzim v Kostelci u Marciánů. V Kostelci na Prostějovsku zdobení dýní, dílničky, špekáčky, také malování na obličej mezi 13. a 18. hodinou.
1: Rádio Metropole, kam vyrazit?
3: Tisk, online a rádia. Získejte maximum pro svou propagaci. Tipy, kam vyrazit, vám přináší akce Zábava, tištěný měsíčník pro Olomouc. Nové číslo je právě venku. Pro vaši akci nebo inzerci nás kontaktujte redakce@akcezabava.cz.
1: Posloucháš?
4: Rádio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 16 hodin.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Děkujeme, že jste si nás naladili. Máme tu pro vás další informace. Nedožité 90. bývalého prezidenta Václava Havla uctí příští týden Moravská filharmonie Olomouc. Koncert s podtitulem Život v pravdě zazní 8. října v Olomoucké redutě. Uslyšíme na něm díla Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka nebo George Gershwina, kteří byli Václavu Havlovi blízcí. Mimochodem, lidé v České republice vnímají bývalého prezidenta Václava Havla čím dál lépe. Podle aktuálního průzkumu agentury STEM ho nyní pozitivně hodnotí v průměru 76 lidí ze 100. Je to o 5% více než v roce 2002. Ať mají lidé v Kroměříži kde tvořit, město plánuje vybudovat v Pilařově ulici nové kreativní centrum Garáž pro mladé lidi a studenty. Město má hotovou studii, která tu počítá s kavárnou, coworkem i klubovnou. Dejte si velký pozor na to, jak zapojujete vozík za auto. Ve čtvrtek se o tom nepříjemně přesvědčil řidič v Petrově nad Desnou na Šumpersku, kterému se za jízdy utrhl špatně zapojený přívěs i s naloženým vozem. Nekontrolovatelný kolos nejprve srazil dopravní značku a svou divokou jízdu ukončil až v místním rybníce.
1: Sport.
2: Úspěch prostějovských fotbalistů přinesl dnešní přátelák prvoligového Zlína a druholigového Prostějova ve Spytihněvi. Prostějovští s celkem z nejvyšší soutěže drželi krok a dokázali se nakonec lépe střelecky prosadit a vyhráli 2-1.
1: Rádio Metropole, co na sebe.
3: Jak bude, počasí nám dál ovládá babí léto. Během jediného dne si tak připomínáme dvě různá roční období. Ráno máme podzimní chladno, odpoledne se nám rtuť teploměru šplhá na letních 20 stupňů. Za tenhle obrovský rozdíl může jasná obloha, slabý vítr, suchý vzduch a taky výrazné noční vyzařování tepla z povrchu země. Nesmíme proto podcenit oblečení. Ráno raději v mikině, odpoledne už to opět bude na tričko.
4: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Ochutnali jste už náš chalupářský bochník. Poctivý chléb s křupavou kůrkou z vůní domova. Příběh pečiva CZ.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
3: Víme, jak se jezdí tady. Na odstavené auto si dáme pozor v Olomouci na nájezdu na D55 u Kauflandu. Připomínáme vážnou nehodu nákladního auta na D1 na trase Přerov-Ostrava na exitu Hranice. Exit je uzavřený, provoz na dálnici probíhá pouze ve dvou pruzích. Vyšetřování havárie nákladňáků probíhá taky v Prostějově v ulici Volkrova na křižovatce s Brněnskou. Dopravu tady řídí policie. A nehodu nám pak hlásíte taky v Bruntále v ulici Ruská. K bouračce dvou aut došlo taky v Kořičanech v ulici Masarykova. Tak jděte opatrně a dál s naším rádiem.
1: Rádio Metropole. Víc muziky.

0: Top osobnosti kraje. Hostem u mikrofonu je Martin Škurek a my se ptáme, kdybyste měl vybrat jednu životní zásadu, vnitřní kotvu nebo hodnotu, na které nikdy neslevíte a která vás provází v těžkých i radostných chvílích, jaká by to byla?
1: Já to mám obecně tak, že pokud dělám cokoliv, tak se za sebe vnitřně nesmím stydět. Vždycky se musím podívat do toho zrcadla a říct si, udělal si ty nejlepší věci, které si udělat mohl. Udělal si, co si udělat mohl a nemusí se za sebe stydět. A to znamená, jak říkal kdysi Gogol, nestížuj si na zrcadlo, pokud máš křivá ústa. To je přesně to, čím já se řídím. Takže doopravdy za sebe vydat to nejlepší a co největší a nejintenzivnější výkon. Takhle bych to asi definoval.
0: Říká Martin Škurek. Děkujeme.
2: Rádio Metropole
3: a odpolední chill. Perfektní kulisa k tvému rozhodnutí, že už máš dneska padla.

0: 2. říjen pokračuje na našich vlnách s dobrou náladou, ať už děláte cokoliv, doufáme, že u toho máte úsměv na tváři. Mimo další krasojízdu těch největších hitů si posvítíme v této hodině taky na životní styl. A dneska se zaměříme na bezpečnost a reflexní prvky na podzim. Zůstaňte na naší vlně.
1: Ti kyberšmejdi zas***ni nikdy nespí, ale pan Prokoukl taky ne. Když si nejsi jistý, klikni na panprokoukl.cz. Pomůže, poradí, kyberšmejda odhalí. Ve dne v noci. Panprokoukl.cz. Bezpečný je zdarma, pro tebe, prostě pro všechny. Tvůj štít proti kyberpodvodům, panprokoukl.cz. Olomoucký kraj a policie dávají stránce panprokoukl.cz 12 bodů z 10.
2: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžovat. No tak nic, no.
3: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
4: Karel Roden v dojemném příběhu plného vnitřní síly, nadnášejícího humoru, ale i smutku a otázek o existenci. To je hra Kapitán Skvělouš, už 4. října v kině Metropol Olomouc. Stane se hrdina dobrým otcem a zachrání své manželství? Přijďte to zjistit. Kapitán Skvělouš v podání Karla Rodena 4. října, kino Metropol Olomouc.
5: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
6: Milujete bonsaje a krásu podzimní zahrady? Přijďte od 2. do 4. října na Floria Podzim na výstaviště Kroměříž. Těšte se na stovky bonsají, zahradnickou inspiraci i nákupy pro váš domov a zahradu. Floria Podzim, 2. až 4. října. Více na výstaviště Kroměříž.cz.
7: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
8: Olomouc zažije baseball světové úrovně i velkolepou oslavu 50 let klubu Skokani. V ostré bitvě v rámci German Series změří síly národní týmy Česka a Německa. Špičkový mezinárodní zápas doplní nabitý program pro celou rodinu. Americká auta, skvělé jídlo z food trucků, dětský turnaj, soutěže, kolotoče, divácké show i Bacardi Chill Zona. Předprodej vstupenek sledujte na sociálních sítích Skokanu. Kdy a kde? 3. a 4. října na baseballovém stadionu v Olomouci. Přijďte. Víc info na webu Skokanu Olomouc.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell, půl litru, jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
10: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
11: Hokejová extraliga běží bleskovým tempem a v olomoucké Plech aréně to bude znovu bouřit.
12: Tak to jsme my, vláci Hané, srdce bílo-červené. Přijďte všetci na náš zimák a dneska zase vyhrajem.
11: V Olomouci se představí soupeř Střince tuto neděli od 17 hodin.
12: Bude to bitva a my vás potřebujeme slyšet. Těším se na vás. Petr Gevize, obránce HC Olomouc.
11: Buďme u toho všetci spolu.
13: Posloucháš?
14: Radio Mix.

0: Vůle. Olomouc 92 a Mohelnice 137 FM.
1: Let's go.

0: Vicky ti maximálně doporučí další song od stejného interpreta.
1: My ti kromě hudby naservírujeme i aktuální info, zprávy z tvého města a tipy, co se děje kolem.
2: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
1: Naše malé děti si rádi hrají hru na neviditelné. Takhle si zakryjí oči a radostně křičí: já tady nejsem, já tady nejsem, ty mě nevidíš, nevidíš. Doma klidně neviditelní buďme, to je v pohodě, ale na podzimních cestách a chodnicích vidět být musíme. Brzy se stmívá, ráno je tma a v dešti nebo v mlze může řidič zahlédnout chodce v tmavém oblečení až na posledních 18 metrů. Pro představu, takové auto jedoucí 50 ujede za jedinou sekundu skoro 14 metrů a řidič je tak na reakci moc času nezbývá. Co s tím? Pomohou reflexní prvky. Ty mohou být ve světle světlometů viditelné až na 200 metrů. Pomůže třeba pásek na zápěstí nebo na kotníku, reflexní prvky na botách, na bundě nebo dětské aktovce. Takové reflexní pásky, přátelé, stojí jenom pár korun, leckde je dokonce dávají zdarma při nějakých promo akcích. A hlavně reflexní pásky nám dávají důležitou superschopnost. Být na podzimních cestách včas vidět a bezpečně se vrátit domů.
0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
2: Rádio Metropole.
0: Tvoje odpoledne.
2: Tvoje rádio.
0: Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 17 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Je čas na přehled událostí, pojďme na to. Značka zákazu zastavení a termín, kdy platí. Tak v ulicích město Olomouc dává dopředu vědět, kdy bude v dané ulici blokové čištění. V termínu pak musí být místo čištění prázdné, tedy bez aut, jinak to řeší městská policie Olomouc. Od začátku roku řešili olomoučtí strážníci 657 případů zaparkovaných vozidel v místech vyhrazených pro blokové čištění technických služeb. Jen během tohoto týdne se jednalo o téměř 30 případů, tak na to pamatujme a v místech nestůjme. U hranic na Přerovsku zasahovali hasiči u vážné nehody na přivaděči k dálnici D1. Kamion se tam srazil s autem převážejícím dřevo a jeden z řidičů zůstal zaklíněný v kabině. Pokud tudy projíždíte, dávejte na sebe velký pozor a počítejte se zdržením. Omezení by měla trvat až do 8 hodiny večer. Babí léto trvá i s příchodem října. Hranice letního dne, tedy aspoň 25 stupňů ve stínu, byla na našem území překonána i včera, tedy třetí den v řadě. Největší teplo bylo v Českých Budějovicích 26 stupňů a 1 desetina k tomu.
1: Sport.
3: A jdeme na 7. kolo hokejové extraligy a v akci uvidíme i Hanáky. Olomoučtí hokejoví kohouti se představí na ledě soupeře. Nyní 12. tým tabulky bude hrát dnes od 18 hodin proti 13. libereckým Bílým Tigrům. Výsledek vám přineseme.
1: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Rádia Metropole.
2: Rádio Metropole. Co na sebe.
4: Víme, jak budem. Slunce nám dneska zapadne v 18 hodin a 28 minut. Po setmění nás čeká polojasná, ale chladná noc. Teploty nám mohou spadnout až ke 4 stupňům. V údolích dokonce ke 2. Přijít mohou i přízemní mrazíky. Sobotní den nás ale zase ohřeje, teploty se vyšplhají až ke 24 stupňům. Těšit se můžeme i na slunečnou oblohu. Pokud plánujeme výlet do hor, tam počítáme se 14 až 18 stupni.
5: Praktický lékař pro děti s výhodami nemocniční péče? Nemocnice Agel Šternberg přijímá nové pacienty. Individuální péče a návazná vyšetření na jednom místě.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci jezdíme bez komplikací, jen na okruhu Olomouce na D35 si dáme pozor na policejní hlídky, a to mezi exity Slavonín a Nemilany. Pomáhají a chrání taky na D1 před exitem Přerov ve směru od Lipníku, pokuta nám hrozí taky na D55 na exitu Hulín. Opatrní budeme taky v Poličce na Svitavsku v ulici Střítežská. Srazila se tu dvě osobní auta. Bouračka se teď dořešuje. To bylo naše dopravní info. Další nejpozději za hodinku.
6: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
1: Rádio Metropole.
2: Víc muziky, víc energie. Víc.

0: 2. říjen pokračuje na našich vlnách s dobrou náladou, ať už děláte cokoliv, doufáme, že u toho máte úsměv na tváři. Mimo další krasojízdu těch největších hitů si posvítíme v této hodině taky na životní styl. A dneska se zaměříme na bezpečnost a reflexní prvky na podzim. Zůstaňte na naší vlně.
1: Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje. Navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 5. října bude hostem první náměstek hejtmana Vladimír Lichnovský. Nalaďte si nás. Slyšíš to syčení grilu? Cítíš tu vůni? Do Olomouce přijíždí Burger Street Festival. Od pátku do neděle u Šantovky ochutnáš ten nejlepší street food z celého Česka. Novinka letoška? Mini burgery pro objevitele. Tři malé chutě místo jednoho velkého. Klidně i ten velký k tomu. Burger Street Festival u Šantovky Olomouc.
2: Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Nilutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na ticketlife.cz.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko.
8: V Superjackpotu Sportky je 280 milionů korun.
7: Sportka od Olvinu.
9: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
10: KFC ti zase nabízí víc.
11: MacBooky Neo,
10: iPhone 17,
11: laserové projektory,
10: sluchátka Apple Beats
11: a stovky dalších cen.
10: Kup si teď KFC z Pepsi a hraj o skvělé ceny.
11: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
10: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
12: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Radio Metropole.
15: Radio Metropole.

0: Metropole.
1: Když nás posloucháš, podporuješ lokální rádio a lidi, co s láskou vybírají hudbu právě pro tebe. A občas si u toho i sami zatančí ve studiu.

0: Je světový den hospodářských zvířat. Zdravíme všechny krávy, ovce, kozy, prasátka a tak dále a hlavně ty, kteří se o ně den co den starají. Půlkulatých 75 let slaví zpěvák Sting, o 3 roky starší je český herec Petr Štěpánek a právě dnes roku 1870 se Řím stává hlavním městem sjednocené Itálie. A svátek slaví každý Oliver a každá Olivie. Tak jsme si s našimi textaři řekli, že jejich dnešní sváteční hymna musí mít pořádnou středomořskou příchuť a chutnat po olivách. A víte, co takový olivovník od pradávna symbolizuje?
1: Olivovník je symbolem míru.
2: Takže Olivie a Oliver se dneska nehádají.
1: A když jo,

0: Oliverové a Olivie.
1: Tohle je vaše sváteční hymna s příchutí oliv.
0: Pochutnali jste si.
2: Metropole právě dnes.
3: Rádio Metropole.
4: Tvoje odpoledne.
3: Tvoje rádio.
4: Metropole.

0: Váš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 18 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
1: A je tu vaše pravidelná porce zpráv, pojďme na to. Konec šedých kontejnerů v Litovli, jak píše report.cz, město zavádí společný sběr vybraných druhů odpadu. Pojme je žlutá popelnice, nově od října do ní můžeme v Litovli hodit plasty, i nápojové kartony a kovové obaly.
2: Místní rádio, místní zprávy.
1: Jednání o novém bazénu v Prostějově. Radnice v pondělí projedná výběrko na stavbu krytého bazénu za 750 milionů korun. Návrh na 25-metrový bazén řeší současná koalice naposledy před komunálními volbami. Připomeneme, že o podobě bazénu rozhodovalo na jaře referendum. Jeho podněcovatelé prosazovali 50-metrovou délku, kvůli nízké účasti však bylo hlasování neplatné a vedení města tak pokračuje s 25.
0: Přerov aktuálně.
1: Třídění odpadu podporuje Přerov. Město nabídne obyvatelům zdarma košíky a sáčky na bioodpad. Přerované si mohou vyzvednout jeden větratelný košík a dvě role sáčků do vyčerpání zásob. A kde a kdy?
3: Výdej bude probíhat od pondělí 5. října v zákaznickém centru technických služeb města Přerova v Palackého ulici číslo 1. Vytratelné košíky jsou určeny pro ukládání kuchyňského bioodpadu, například slupek a dalších zbytků ovoce a zeleniny. Kompostovatelný sáček se po naplnění vyhodí i s obsahem do hnědé nádoby na bioodpad.
1: Říká mluvčí Přerova Lenka Chalupová. Přesun sportovišť v Hanušovicích na Šumpersku. Město přesune do nových lokalit fotbalové hřiště i tenisové kurty, které zasáhla před 2 lety povodeň. Stěhování ze záplavové zóny vyjde až na 100 milionů korun a skončit má do roku 2030.
2: Sport.
1: Fotbalisté olomoucké Sigmy si reprezentační přestávku zpestřili úspěšným přípravným duelem proti slovenské Žilině. Na domácím Andrově stadionu ji porazili jednoznačně 4-0, o góly se postarali Janošek, Berán, Dembe a z penalty přesně mířil také Soldo.
0: Rádio Metropole, co na sebe.
4: Víme, jak bude. Sobota slibuje jasnou oblohu, nejvyšší teploty se nám vyšplhají až k 24 stupňům. Podobné počasí pak čekáme taky v neděli, to se nám ale odpoledne mohou začít na obloze trochu honit mraky. Pršet by ale celý víkend nemělo. Prostě je před námi víkend, který si vyloženě říká o nějaký ten výlet. Pokud na něj vyrazíme, raději se namažeme opalovacím krémem. UV index bude totiž během víkendu na 3., tedy středním stupni.
0: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady. Na odstavené auto si dáme pozor na výjezdu z Olomouce ve směru na Velkou Bystřici. Kousek za Kruháčem, kde se střetávají ulice Lipenská a Hamerská. Havárii motorky vyšetřuje policie na trase Frišták Horní Lapač, kus za Žabárnou. Na silnici je překážka, projíždíme proto s opatrností. Policijní hlídky nám hlásíte na D55 na exitu Hulín Východ a na D1 na exitu Kroměříž Východ. Za celý náš rádiový tým vám přejeme pohodovou cestu.
2: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: pátek trávíte s námi, díky za to. Za chvíli posíláme další hity, posvítíme si taky na ty nejmalebnější vyhlídky v našem kraji. Takže skvělá inspirace pro to, kam vyrazit o víkendu. Počkejte si na to.
1: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Ve čtvrtek 15. října startuje velký den v prodejně Ardon Přerov. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Čtvrtek 15. října prodejna Ardon Přerov naproti Oby. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
2: Hledáte dárek, který opravdu potěší? Darujte poctivé delikatesy Via Delicia pro blízké přátelé i obchodní partnery. Více na viadelicia.cz.
3: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace. Poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace. Jistota zhané. Více na elnersanace.cz.
4: Ať je fešák.
5: A má krásný oči.
4: Ať je vtipnej.
5: A chytrej.
4: A zajištěnej.
5: A hlavně, ať není ženatej.
4: Holky, nechceme toho trochu moc?
6: Tak jsem tady. Ahoj všem.
7: Divadlo Tramtárie uvádí Čarodějky z Lipníku.
4: Komedii o tom, co si ženy přejí a co se stane, když se jim přání splní. Premiéra 4. října.
8: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
9: Hokejová extraliga běží bleskovým tempem a v olomoucké Plech aréně to bude znovu bouřit.
10: Tak to jsme my, vláci Hané, srdce bílo-červené. Přijďte všetci na náš zimák a dneska zase vyhrajem.
9: Olomouci se představí soupeř Střince tuto neděli od 17 hodin.
10: Bude to bitva a my vás potřebujeme slyšet. Těším se na vás. Petr Gevize, obránce HC Olomouc.
9: Buďme u toho všetci spolu.
11: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90. A slunečnicový olej Majola litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Na našem rádiu začíná další reklamní rozhovor. Bude vás bavit, možná inspirovat a hlavně přidáme další tip na podzimní výlet po našem kraji. V letošních cenách Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu se mimořádně dařilo místu s krásným názvem Kříž srdce. Zvítězilo v kategorii malebná vyhlídka a navíc se stalo i absolutním vítězem. Co je Kříž srdce? Ptáte se, kde ho najdeme? Na studiové lince nacházíme Ivonu Beníškovou. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: A vy nám dáte odpovědi, kde přesně Kříž srdce leží? Čím je to místo zajímavé?
2: Tak Kříž srdce najdete v přírodě nad Bělským mlýnem a je přístupný volně celý rok. Dostanete se k nám samozřejmě autem, spousta lidí přijede na kole a můžete se k nám dostat i vlakem přímo do zastávky z Děčín. A potom tady z tohohle místa od Bělského mlýna po hluté turistické značce ke další Kortenové soše od Honzy dostala, tam máme ještě ohnivého anděla a potom po zelené značce ke Kříži srdce. Já si myslím, že Kříž srdce si oblíbili návštěvníci, protože má obrovskou sílu. Je to opravdu monumentální dílo, je to spojení umění přírody a krásného výhledu a dává tomu takovou zvláštní atmosféru. Lidi se tam přijdou tak jako zastavit, pokochat, rozhlídnout, nadechnout se přírodě.
1: A závěrem pojďme tedy nalákat všechny, kteří ještě na Kříži srdce nebyli, nedaleko Olomouce u Běleckého mlýna. Proč si právě na podzim udělat výlet ke Kříži srdce?
2: Každé roční období má své kouzlo a podzim je tam opravdu nádherný. To opravdu může být skvělým cílem pro vycházku, výlet, anebo například děláme silvestrovský výšlap, takže se tam přijít podívat třeba na Silvestra a ukončit tam krásně rok.
1: Kříž srdce nedaleko Běleckého mlýna, vítěz kategorie malebná vyhlídka a zároveň absolutní vítěz letošních cen Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu. Na výlet nás pozvala paní Ivona Beníšková. Naslyšenou.
2: Naschledanou.
1: Náš vyhlídkový reklamní rozhovor končí a my už vyhlížíme další hity.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
4: Jsme tvoji hudební kámoši, kteří ti dělají společnost, ať už jsi kdekoliv. OK, automatické hudební streamy jsou fajn, ale my ti občas i něco řekneme. A to se cení.
3: Radio Metropole.

0: Posloucháš Radio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 19 hodin. Radio Metropole. Co na sebe.
2: Víme, jak bude v sobotu na Olomoucku i jinde v regionu. Těšíme se na prosluněný víkendový den. Rtuť teploměru se nám může vyšplhat k 20 až k 24 stupňům. Foukat nám bude jen slabý větřík. Biozátěž bude na jedničce, tedy na nejlepším stupni. Dýchat by se nám tedy mělo krásně. Podobný scénář pak očekáváme taky v neděli. Prostě počasí, které nás během víkendu vyloženě láká na nějaký ten výlet nebo procházku.
3: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Radio Metropole.
1: Radio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje. Navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 5. října bude hostem první náměstek hejtmana Vladimír Lichnovský. Nalaďte si nás.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Hokejová extraliga běží bleskovým tempem a v olomoucké Plech aréně to bude znovu bouřit.
2: Tak to jsme my, vláci Hané, srdce bílo-červené. Přijďte všetci na náš zimák a dneska zase vyhrajem.
0: Olomouci se představí soupeř Střince tuto neděli od 17 hodin.
2: Bude to bitva a my vás potřebujeme slyšet. Těším se na vás. Petr Gevize, obránce HC Olomouc.
0: Buďme u toho všetci spolu.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
4: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
5: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
4: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
6: Posloucháš?
7: Radio Metropol.

0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
1: Jak jsme zjistili, olomoucká ZOO chystá strašidelný podzim, kdy vlastně bude tradiční večer duchů. A jak pokračuje stavba obřího akvária pro žraloky, tak o tom píše Report.cz. Šumperk opět ožívá architekturou. Jubilejní dny architektury nabízí diskuze o budoucnosti města i filmové premiéry, a to až do neděle. Další informace pro nás má šumperský rej.cz. A jak už všichni víme, Tomáš Polák ze skupiny Opět a Radeček míří do Stardance. Zákulisní drby a emoce všechno uslyšíme exkluzivně na našem rádiu a podrobnosti najdeme už teď na webu radiohana.cz. Rozhodně poslouchejte dál, s námi máte přehled o tom, čím aktuálně žije náš region.
0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.

0: Radio Metropole. Radio Metropole. Když nás posloucháš, podporuješ lokální rádio a lidi, co s láskou vybírají hudbu právě pro tebe. A občas si u toho i sami zatančí ve studiu.
1: Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 20 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie. Rádio Metropole. Lomix. Lomix. The P.

0: Váš rádio Metropole. Metropole. Bylo 21 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: tvůj večer, tvoje rádio.
1: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Představuje se nám Kygo, norský DJ a producent, který do elektroniky přináší jemné melodie a pozitivní vibrace. Jeho hudba je jako pohodová jízda po letní pláži. Uvolněná, svěží a perfektní na chill i party. Kygo má talent vytvořit skladby, které dokážou uklidnit i rozhýbat. A proto si získal srdce fanoušků po celém světě. Je jako ten kámoš, který vždy přinese dobrou náladu a skvělou atmosféru, kamkoliv přijde. Pokud chceš zůstat v obraze a užít si s námi pohodu, nezapomeň zůstat naladěný na Metropoli, kde tě čekají další
3: skvělé.

0: Radio Metropole.
1: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. El Puffin je producent a songwriter, který do taneční hudby přináší originální mix chytlavých beatů a svěží energie. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co tě rozhýbe vždy, když...

Tady je tvoje Metropole. Dneska si pustíme Venby, zpěvačku a autorku, která svým unikátním hlasem a energickým stylem baví fanoušky taneční hudby. Její skladby jsou jako ten kámoš, co ti přinese originální zvuk a pořádnou dávku groove. Venby umí skloubit emotivní texty s tanečními beaty, takže tě rozhýbe na první dobrou. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje pořádnou porci taneční radosti.

Tady je tvoje metropole. Pat LeGrand je holandský DJ, producent a remixér, který si na taneční scéně vybudoval pevné místo díky svým chytlavým a energickým trackům. Pat dokáže kombinovat silné beaty s melodickými linkami tak, že si jeho hudbu prostě zamiluješ.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 22 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: můj večer, tvoje rádio.
1: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Rýton je britský producent a DJ, který svými energickými tanečními tracky baví fanoušky po celém světě. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co nikdy nechybí na žádném mejdanu a vždy přinese tu správnou dávku groove. Rýton umí spojit klasické house prvky s moderním zvukem, takže tě rozhýbe na první poslech. Připrav se na pořádnou dávku taneční zábavy. Zůstaň naladěný, protože...

Tady je tvoje Metropole. Dneska si představíme Soul Avengers. Projekt známý pro své taneční beaty a funky vibes, které rozhýbou každou party. Jejich hudba je jako výlet do světa dobré nálady a pořádné zábavy. Ideální na tanec i relax. Soul Avengers jsou jako kamarádi, co ti vždycky zlepší den a přinesou pozitivní energii, která tě nenechá v klidu. Jejich skladby mají ten správný groove a šmrnc, který tě chytne od první sekundy. Pokud chceš zažít pořádný...

Tady je tvoje metropole. Scott and Leon jsou DJské duo, které do taneční scény vnáší svěží zvuky a energii plnou groove. Jejich skladby jsou jako ten kámoš,

0: Radio Metropole.
1: Radio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Cyril je australský DJ a producent, který ve své hudbě kombinuje moderní taneční beaty s chytlavými melodiemi. Jeho house skladby jsou jako ten kámoš, co tě rozhýbe a přinese ti pořádnou dávku energie. Připrav se na pořádnou dávku taneční zábavy. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje další hity.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Na našem rádiu začíná další reklamní rozhovor. Bude vás bavit, možná inspirovat a hlavně přidáme další tip na podzimní výlet po našem kraji. V letošních cenách Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu se mimořádně dařilo místu s krásným názvem Kříž srdce. Zvítězilo v kategorii malebná vyhlídka a navíc se stalo i absolutním vítězem. Co je Kříž srdce? Ptáte se, kde ho najdeme? Na studiové lince nacházíme Ivonu Beníškovou. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: A vy nám dáte odpovědi, kde přesně Kříž srdce leží? Čím je to místo to zajímavé?
2: Tak, Kříž srdce najdete v přírodě nad Bělským mlýnem a je přístupný volně celý rok. Dostanete se k nám samozřejmě autem, spousta lidí přijede na kole a můžete se k nám dostat i vlakem přímo do zastávky z Děčín. A potom tady z tohohle místa od Bělského mlýna po hluté turistické značce ke další kortenové soše od Honzy Dostála, tam máme ještě ohnivého anděla a potom po zelené značce ke Kříži srdce. Já si myslím, že Kříž srdce si oblíbili návštěvníci, protože má obrovskou sílu. Je to opravdu monumentální dílo, je to spojení umění přírody a krásného výhledu a dává tomu takovou zvláštní atmosféru. Lidi se tam přijdou tak jako zastavit, pokochat, rozhlídnout, nadechnout se přírodě.
1: A závěrem pojďme tedy nalákat všechny, kteří ještě na Kříži srdce nebyli, nedaleko Olomouce u Běleckého mlýna. Proč si právě na podzim udělat výlet ke Kříži srdce?
2: Každé roční období má své kouzlo a podzim je tam opravdu nádherný. To opravdu může být skvělým cílem pro vycházku, výlet, anebo například děláme silvestrovský výšlap, takže se tam přispodívat třeba na Silvestra a ukončit tam krásně rok.
1: Kříž srdce nedaleko Běleckého mlýna, vítěz kategorie malebná vyhlídka a zároveň absolutní vítěz letošních cen Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu. Na výlet nás pozvala paní Ivona Beníšková. Naslyšenou.
2: Naschledanou.
1: Náš vyhlídkový reklamní rozhovor končí a my už vyhlížíme další hity.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.

Tady je tvoje Metropole. Dneska to rozjedeme s Davidem Guettou, francouzským DJem a producentem, který se stal jedním z největších jmen taneční hudby. Jeho beaty rozhýbou každou party a jeho skladby jsou synonymem pro energii a dobrou náladu. David Guetta je jako kamarád, co tě nikdy nenechá sedět. Vždycky přinese pořádnou dávku rytmu a zábavy. Pokud chceš vědět, jak na pořádnou taneční jízdu, zůstaň naladěný, protože na Metropoliti přineseme víc skvělých hitů a příběhů.

0: Radio Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska se těš na interpreta s názvem Clapton. Tajemného německého DJe a producenta, který skrývá svůj obličej za zlatou maskou a přináší zvuk, co vás doslova pohltí. Jeho hudba je jako tajuplný příběh plný hlubokých house beatů a hypnotických melodií, které tě zavedou do jiného světa. Clapton je jako ten kamarád, co tě vezme na noční jízdu plnou taneční extáze a emocí. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska přináší dávku

Tady je tvoje metropole. Představuje se nám Kygo, norský DJ a producent, který do elektroniky přináší jemné melodie a pozitivní vibrace. Jeho hudba je jako pohodová jízda po letní pláži. Uvolněná, svěží a perfektní na chill i party. Kygo má talent vytvořit skladby, které dokážou uklidnit i rozhýbat. A proto si získal srdce fanoušků po celém světě. Je jako ten kámoš, který

0: Posloucháš Radio Metropole.
1: Metropole.
0: Byla půlnoc. Radio Metropole. Olomoucký report.
2: A je tu vaše pravidelná porce zpráv, pojďme na to. Konec šedých kontejnerů v Litovli, jak píše report.cz, město zavádí společný sběr vybraných druhů odpadu. Pojme je žlutá popelnice, nově od října do ní můžeme v Litovli hodit plasty i nápojové kartony a kovové obaly.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: Jednání o novém bazénu v Prostějově. Radnice v pondělí projedná výběrko na stavbu krytého bazénu za 750 milionů korun. Návrh na 25-metrový bazén řeší současná koalice naposledy před komunálními volbami. Připomeneme, že o podobě bazénu rozhodovalo na jaře referendum. Jeho podněcovatelé prosazovali 50-metrovou délku, kvůli nízké účasti však bylo hlasování neplatné a vedení města tak pokračuje s 25-kou.
0: Přerov aktuálně.
2: Třídění odpadu podporuje Přerov. Město nabídne obyvatelům zdarma košíky a sáčky na bioodpad. Přerované si mohou vyzvednout jeden větratelný košík a dvě role sáčků do vyčerpání zásob. A kde a kdy?
3: Výdej bude probíhat od pondělí 5. října v zákaznickém centru technických služeb města Přerova v Palackého ulici číslo 1. Vytratelné košíky jsou určeny pro ukládání kuchyňského bioodpadu, například slupek a dalších zbytků ovoce a zeleniny. Kompostovatelný sáček se po naplnění vyhodí i s obsahem do hnědé nádoby na bioodpad.
2: Říká mluvčí Přerova Lenka Chalupová. Přesun sportovišť v Hanušovicích na Šumpersku. Město přesune do nových lokalit fotbalové hřiště i tenisové kurty, které zasáhla před 2 lety povodeň. Stěhování ze záplavové zóny vyjde až na 100 milionů korun a skončit má do roku 2030.
1: Sport.
2: Přerovská tenisová hvězda Linda Nosková září na turnaji WTA v Pekingu. Postoupila do 3. kola, když v pátek přemohla 2-0 na sety Rumunku Ruseovou. Dále jde i olomoucká rodačka Karolína Muchová po výhře 2-0 nad Britkou Bolterovou.
0: Radio Metropole. To na sebe.
4: Jak bude v sobotu na Olomoucku i jinde v regionu. Těšíme se na prosluněný víkendový den. Rtuť teploměru se nám může vyšplhat k 20 až k 24 stupňům. Foukat nám bude jen slabý větřík. Biozátěž bude na jedničce, tedy na nejlepším stupni. Dýchat by se nám tedy mělo krásně. Podobný scénář pak očekáváme taky v neděli. Prostě počasí, které nás během víkendu vyloženě láká na nějaký ten výlet nebo procházku.
1: Radio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.
5: Olé, tady je tvoje Metropole. Gabry Ponte je italský DJ a producent, který svou hudbou baví taneční scény už léta. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co ti vždycky přinese pořádnou dávku groovu a chytlavých melodií. Ostatně, že jsou jeho songy opravdu chytlavé, jsme mohli vidět třeba...

bye.

0: make a mistake.
1: Rádio Metropole.
2: Rádio Metropole.
3: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska si pustíme example britského repra a zpěváka, který si získal fanoušky svou energickou hudbou a chytlavými texty. Jeho styl je jako ten kámoš, co ti na párty vždycky zvedne náladu a rozhýbá.

0: Metropole.
1: Olomouc 92 a Šumperk 102.9 FM.

0: Metropole.
1: Metropole. Olé, tady je tvoje Metropole. A dneska si představíme Joea Jonase, který se z boybandového princátka proměnil v solového krále. Joe má styl, co kombinuje energii popu s pořádnou dávkou charisma a šarmu. Jeho hudba je jako ten kámoš, co tě vždycky dokáže nakopnout, ale taky podržet, když to potřebuješ. Umí to rozjet na tanečním parketu i v pohodě doma.

Tady je tvoje metropole. The Original je projekt, který dokáže svými chytlavými housebeaty a taneční energií rozproudit každou party. Jejich skladby jsou jako ti kámoši, co ti přinesou pořádnou dávku groove a energie, která tě nenechá v klidu.

Tady je tvoje Metropole. Dneska se těš na Topika, německého DJe a producenta, který svými chytlavými housebeaty ovládl taneční scény. Jeho hudba je jako ten kámoš, co ti na mejdanu vždycky pustí ten správný track, aby ses nemohl zastavit. Topik je znám.

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Byla jedna hodina.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: one time.
1: Radio Metropole.
2: Olomouc 92 a hranice 107 FM.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byly 2 hodiny.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: A je tu vaše pravidelná porce zpráv, pojďme na to. Konec šedých kontejnerů v Litovli, jak píše report.cz, město zavádí společný sběr vybraných druhů odpadu. Pojme je žlutá popelnice, nově od října do ní můžeme v Litovli hodit plasty i nápojové kartony a kovové obaly.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Jednání o novém bazénu v Prostějově. Radnice v pondělí projedná výběrko na stavbu krytého bazénu za 750 milionů korun. Návrh na 25-metrový bazén řeší současná koalice naposledy před komunálními volbami. Připomeneme, že o podobě bazénu rozhodovalo na jaře referendum. Jeho podněcovatelé prosazovali 50-metrovou délku, kvůli nízké účasti však bylo hlasování neplatné a vedení města tak pokračuje s 25.
0: Přerov aktuálně.
3: Třídění odpadu podporuje Přerov. Město nabídne obyvatelům zdarma košíky a sáčky na bioodpad. Přerované si mohou vyzvednout jeden větratelný košík a 2 role sáčků do vyčerpání zásob. A kde a kdy?
4: Výdej bude probíhat od pondělí 5. října v zákaznickém centru technických služeb města Přerova, Palackého ulici číslo 1. Větratelné košíky jsou určeny pro ukládání kuchyňského bioodpadu, například slupek a dalších zbytků ovoce a zeleniny. Kompostovatelný sáček se po naplnění vyhodí i s obsahem do hnědé nádoby na bioodpad.
3: Říká mluvčí Přerova Lenka Chalupová. Přesun sportovišť v Hanušovicích na Šumpersku. Město přesune do nových lokalit fotbalové hřiště i tenisové kurty, které zasáhla před 2 lety povodeň. Stěhování ze záplavové zóny vyjde až na 100 milionů korun a skončit má do roku 2030.
2: Sport.
3: Přerovská tenisová hvězda Linda Nosková září na turnaji WTA v Pekingu. Postoupila do 3. kola, když v pátek přemohla 2-0 na sety Rumunku Ruseovou. Dále jde i olomoucká rodačka Karolína Muchová po výhře 2-0 nad Britkou Bolterovou.
2: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.
5: Olé, tady je tvoje Metropole. A tahle část bude vzpomínkou na jednoho z největších vizionářů elektronické hudby, Aviciho. Jeho schopnost spojit chytlavé melodie s taneční energií změnila hudební svět navždy. I když už tu s námi není, jeho hudba žije dál a stále inspiruje nové generace. Avici byl mistrem vyprávění příběhů beze slov.